přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu a Kyjov na 889 FM.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Hezké úterní ráno, Moravo, dnes s báječným datem 7.7. Tak doufáme, že vám sedmičky v datu přinesou štěstí. Po prodlouženém víkendu zpátky ranní jízda plná hitů pro dobrou náladu. V zákločku i Glacier a Save Tonight. Na playlistu i Bibi Rexa. Stejně jako kapela týma Držím ti město. Svoje jasné místo má ve vysílání rádia, jejich rádia Jižní Moravy i aktuální předpověď počasí, tak už za chviličku vám prozradíme, jaké že bude úterý 7. července roku 2026 z pohledu meteorologů.
1: Poslouchejte rádio Jih online.

0: Tři minutky před půl šestou, ještě jednou hezké úterní ráno, zatem 7.7. a vypadá to, že třicítky jsou zpátky. Dnešní nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů Celsia. K tomu podle meteorologů bude převládat docela velká oblačnost. Částečně může být i průsvitná, nebo se občas může zmenšit. Ano, taková je aktuální předpověď počasí. Co se teplot týče pro Zlínský kraj, tak tam se teploty budou pohybovat okolo letních 27 stupňů. Míříme k ranním teplotám Otrokovice 17, Domanín 18, Břeclav, Moravský Žižkov 19 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty opatrně na silnici 2. třídy číslo 421. Na výjezdu z Bořetic směrem na Kobylí havarovalo osobní auto. S opatrností projedete šťastnou úterní cestu z ranní jízdou Rádia Jih.

dneska časně z rána budeme slavit, protože odhalíme dnešní oslavenkyni a v rámci jižanského kalendária se podíváme, co nevidět, taky lehoulince do historie. Teď 2 minutky před půl šestou. Slibovaní Glacieri a Save Tonight. Dobré ráno.

0: Hezké úterní ráno, Moravočas 5.38, čas vydat se ke kalendáři či do něj, podívat se také do historie, mrknout na nějakou tu zajímavost, protože i 7. červencový den má rozhodně co nabídnout. Ale začneme u dnešních oslavenkyň, protože po prodlouženém víkendu mají svátek ženy se jménem Bohuslava. Nositelky jména Bohuslava jsou ty, které Boha oslavují. A i takové máme na jižní a jihovýchodní Moravě, tak gratulace po ránu na Veselsku, kde jich máme 20, na Kyjovsku o 3 více, slavit se bude i na Židlochovicku, kde máme 15 žen, s tímto jménem kromě Říšsko jich hlásí 23. Tam pofrčí hudební dárek od Macklemora. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví Foggy a Julio, tak hafanům a kočičkám také všechno nej. No a pojďme mrknout i do historie. Zahájení provozu severní dráhy císaře Ferdinanda a první příjezd parního vlaku do Brna se odehrálo 7. července roku 1839. Navždy to vstoupilo do dějin nejenom jako slavný milník, ale jako den vůbec první, bohužel, železniční nehody na území dnešní České republiky. Ke srážce došlo u železniční stanice Vranovice při odpoledním návratu vlaků zpět do Vídně. První vlak zastavil kvůli doplnění vody, následující vlak za ním bezpečně zastavil, ale jeho zadní vagóny ještě zasahovaly do nepřehledné zatáčky. Třetí vlak v pořadí nestihl včas zabrzdit a do stojící soupravy narazil. Při prvním železničním neštěstí v tehdejší monarchii byly poškozeny dva vagóny, zraněno bylo několik desítek lidí, naštěstí se ale vše obešlo bez obětí na životech. Tolik lehký pohled do historie, zpátky k dnešním oslavenkyním. Jak už jsme říkali, v kalendáři vepsáno jméno Bohuslava, všechno nejlepší a skoro 40 minut po 5. hodině posíláme slibovaný hudební dárek a za pár minut v úterní ranní zdě Střeťák, důvod k událostem, jež vám vykouzlí rozhodně, v to věříme, úsměv na tváři. Ano, startujeme zkrácený díky včerejšímu státnímu svátku pracovní týden a začneme ho, pevně věříme, právě s úsměvem.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 7. 7. roku 26. Dobré ráno, Moravo, po 6. s dalšími hity. Dalšími hity pro dobrou náladu. Po 6. Linkin Park a Jay-Z. EMT, Smile a Kali. Ale taky zpěvačka Taylor Swift. Dneska nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. Za zelení vyrazíme do Hustopečí, jež vysadili stovky stromů. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí. A vypadá to, že se nám pomalu, ale jistě vracejí tropické teploty.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: A teď už nám odbíjí 6. hodina.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Hustopeče vysadili stovky stromů, nová zeleň má pomoci zadržet vodu v krajině a řidiče v Uherském Hradišti čekají letní opravy silnic. Hustopeče na Břeclavsku dokončili rozsáhlé úpravy krajiny, které mají pomoci lépe zadržet vodu, omezit erozi půdy a podpořit přírodu. Na 4 místech vznikly travnaté pásy, nové remízky a přibylo 775 stromů i více než 18,5 tisíce keřů. Projekt vyšel na 21 milionů 600 tisíc korun, přičemž 85% nákladů pokryla dotace z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Součástí investic je také tříletá péče o nově vysazenou zeleň. Řidiči v Uherském Hradišti by měli během července a srpna počítat s krátkodobými omezeními kvůli opravám místních komunikací. Práce budou probíhat postupně v různých částech města za běžného provozu, místy ale dojde i k dočasnému omezení dopravy. Radnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a doporučuje během oprav neparkovat v dotčených úsecích. První etapa oprav začne už dnes, zasáhne například Kolárovu ulici, Mánesovu, Boženy Němcové, sportovní Svatojské nábřeží nebo část Vlések. Přestupová bomba v Hodoníně. Do fotbalového klubu přichází zkušený univerzál Jan Kalabiška. Ten ještě na jaře nastupoval za Zlín proti Spartě i Slávii. Podle trenéra Pavola Švantnera klub z Hodonína využil příležitosti získat hráče s bohatými zkušenostmi z nejvyšší soutěže.
3: Rádio Jih, počasí.
0: Tak nevidím samozřejmě z okna studia ranní jízdy rádek na celou jižní a jihovýchodní Moravu, ale podle meteorologů by z počátku dne měla převažovat polojasná obloha. Během dopoledne začne přibývat oblačnosti, odpoledne už bude většinou hodně oblačno, i když se místy sluníčko ještě ukáže, většina dne zůstane bez deště, jen na severu a východě kraje se dopoledne mohou objevit ojedinělé slabé přehánky. Teploty vyšplhají až na 30 stupňů Celsia, na jihu kraje může být místy i kolem 31 stupňů. To ve Zlínském kraji maximálně 29 stupňů Celsia. A míříme tradičně po ránu i k aktuálním, tedy ranním teplotám. Ty jsou poměrně vysoko. V Babicích či Brně měříme 18, v Buleradicích 19, v Prušánkách dokonce po ránu 20 stupňů Celsia.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih, doprava.
0: To vypadá, že ty ranní teploty zase začnou zavánět nějakýma tropickýma teplotama, respektive tropickýma nocama, které jsme tady zažili v předchozích dnech. Co, kolego, vrátí se to zase nebo jak?
4: No, vypadají ty následující dny, že by se taková vedráka tu byla neměli právě že vrátit, takže vypadá to dobře s ohledem na ty další dny. Ale jako
0: 30 kolem... budou, ale 35
4: ne. Je to tak, kolem těch 30 se tomu tak může, no.
0: Tak kež by tomu tak bylo, připomínáme na silnici 2. třídy číslo 421 na Břeclavsku na vjezdu z Bořetic směrem na Kobylí Havrovl osobní auto. Projíždějte opatrně, šťastně. Úterní cestu z ranní jízdou rádia.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Milovníci přírodního koupání na Jižní Moravě mají velký výběr třeba zlomů, biotopů či přehrad, tak na to už za chviličku mrkneme v ranní jízdě rádia. Teď Linkin Park a Jay-Z. Nám.

0: Tak se nám podle meteorologů pomalu, ale jistě vrací tropické teploty, ale jak už jsme naťukli před pár minutkama, nebudou to žádné 35, ale spojď tedy prozatím, vidí to tak kolem 30, maximálně 31 stupňů Celsia a tím pádem se opět po chladnějších dnech mnozí vydají k vodě. V perných letních dnech většina koupališť praská ve švech, ostatně v letošní sezóně velká část z nich zatím hlásí rekordní návštěvnost, tedy do té doby, než se nám ochladilo, ale milovníci vodních radovánek, kteří se na nich nechtějí třeba mačkat a trávit čas v chlorované vodě, proto často volí jinou možnost, a to sice přírodní koupaliště. I ta se teď v poslední době těší vysoké oblibě. A že jich na Jižní Moravě je dost, je z čeho vybírat, nejde podle návštěvníků jen o čistou vodu, ale stále více prý přírodních koupališť nabízí i zázemí, které už bylo dřív běžné spíš na klasických koupalištích. Přibývají tady převlékárny, sprchy, toalety nebo občerstvení, prostě je tam jakýsi komfort. Novinky letos najdete třeba u pískovny v Mistříně na Hodonínsku, na Lučině u Tvarožné Lhoty nebo v Lomu u Libuše v Luluči. Velký zájem je také o biotopy, například v Kovalovicích, kde už o některých horkých víkendech dokonce museli naplněné kapacity návštěvníky odmítat, takže nejenom na těch koupalištích, ale i tady se samozřejmě můžete setkat s větší návštěvností. No a pokud se k přírodní vodě chystáte, vyplatí se předem zkontrolovat kvalitu vody, konkrétně na webu Hygieniku. Zatím je v tuto chvíli na většině míst voda výborná, pouze v lagunách vodní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku je mírně zhoršena. Ostatně loni tam bylo čas prázdným koupání právě kvůli senicím zakázáno. Tak, prázdniny v plném proudu, ať si to zejména děti, díky slunému počasí a vyšším teplotám užijí, i když, jak zaznělo v dnešní předpovědi počasí, 30 sice očekáváme, ale toho sluníčka kvůli těm rakům prý příliš nebude. Rozhodně ale bude dost hitů pro dobrou náladu. Za chvíličku Jente, Smile a Kali. Pojď so mnou a pojďte s námi za pár minut taky odstartovat úterní ranní téma.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké úterní ráno, Moravo. Skoro 20 minut po 6. hodině tady s námi byli Vita Satinež, Dirtbag, za chviličku Taylor Swift. A teď v úterý 7. 7. roku 26 k rannímu tématu. Dnes ráno trošičku zaspomínáme. Žloutek s cukrem, chleba se sádlem, rohlík namazaný, nebo chleba namazaný máslem a hosticí. Co byla vaše dětská pochoutka, na kterou dodnes úsměvem vzpomínáte a čas od času si třeba i s vašimi dětmi dopřejete? Pravda, některé dobroty by dnes možná neprošly výživovým poradcem, ale tehdy chutnaly naprosto báječně. Tak na co z dětství si vzpomenete vy? Dejte na vidět přes Facebook rádio, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Žloutek s cukrem? Nebo na jaké další dobroty si z dětství pamatujete? Dejte vědět. Děkujeme.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké úterní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Tady je další přelídka hitu pro dobrou náladu, jež nám budou dělat společnost po prodlouženém víkendu v ranní zdi rádia. O půl sedmé zazní kapela Kabáta Malá dáma. Přidá se DJ Tim Kamra. Stejně jako Sašeho Ekvador. Před muzikou ještě přidáme další krátké humorovské zprávy, tak abyste se i dnes úterý 7.7. dozvěděli, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Přidáme pohled na ranní moravské teploty, podíváme se za vámi na cesty a připomínáme, že i v dnešní ranní zdi rádia budeme soutěžit. Mezi 8 a 9. nás čeká soutěž Dejte si pozor na jazyk a veře, fantastická rodina vstupenka na Cibuláčík, největší československý dětský festival, který se uskuteční už tuto sobotu 11. července na letišti Volíči, a my máme pro vás 4 vstupenky pro 2 dospělé a 2 děti v hodnotě téměř 2 500 korun.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Ahoj děti, jdeme na Cibuláčík.
5: Cibuláčík, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
6: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
5: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
7: Vidíme se na Cibuláčíku.
6: Vstupenky v prodeji na goout.cz.
0: Je půl sedmé, přejeme krásné úterní ráno, Moravo.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Obyvatelé Brněnské Lesné by se už za 2 roky mohli dočkat lepšího spojení městskou hromadnou dopravou. Dopravní podnik projektuje novou trolejbusovou trať a první vozy by po ní podle současných plánů mohly vyjet v roce 2028. Trať dlouhá 2,3 km přinese nové přímé spojení mezi Lesnou, Královým polem a Brnem sever. Stavební úřady ve Zlínském kraji vydali letos v prvním čtvrtletí 933 stavebních povolení. Oproti stejnému období loňského roku je to nárůst téměř o třetinu, nejvyšší ze všech krajů v celé republice.
1: Rádio Jih. Počasí.
8: Aktuálně měříme v Uherském Hradišti 20 stupňů, tu samou teplotu hlásí Dolní Bojanovice, Sedlec u Mikulova 21 a Dolní Němčí pak 18 stupňů.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i za volanty ve Zlíně, ve Vodní ulici u křižovatky s ulicí Za rámí. Probíhají stavební práce, počítejte proto s omezením. A na sjezdu z dálnice D1 na Slavkov u Brna na 210. kilometru směrem od Jihlavy probíhá oprava povrchu vozovky, počítejte proto s omezením. Šťastnou úterní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
9: Plánujete koupit 2 či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Nekonečná debata pokračuje, poslanci chtějí změnit pravidla pro nákupy o svácích, střetly se teď 2 opačné návrhy, vypadá to, že Dallas bude možná překonán, co se dílu týče, protože to se pořád hovoří o tom, zavřeno, otevřeno, zavřeno, otevřeno, budeme za chvíličku konkrétnější, teďka bát.

6.38, Better Bitch, projekt Hey Now, a za chvíličku další z hitů pro dobrou náladu, úterý 7. července, ale teď zabrnkáme na jedno už několik let se opakující téma. A samozřejmě 100 lidí, 100 chutí, 100 názorů. Ale přesto se zeptám, máte radši, když jsou o státních svátcích obchody zavřené a zaměstnanci mají volno, nebo byste ocenili možnost nakoupit kdykoliv? Právě o tom se teď znovu rozproudila debata mezi poslanci. Možná už jste to taky zažili, přijdete o státním svátku nakoupit a zjistíte, že je zavřeno, jenže o jiném svátku jsou obchody zase normálně otevřené a s prominutím prasa, aby se v tom vyznalo. A právě to chtějí poslanci znovu řešit. Když oni to v podstatě řeší pořád, ale nemá to konce zvonce. Dnes platí, že velké obchody nad 200 metrů čtverečních musí mít zavřeno během 7 státních svátků, zatímco o dalších 5 mohou prodávat. A teď jsou na stole dva úplně opačné návrhy, jak to tak bývá. Jedni chtějí, aby byly velké obchody zavřené během všech státních svátků, druzí naopak navrhují omezení úplně zrušit a nechat rozhodnutí na samotných obchodnících. Jasno, zatím není, ani většina politiků nepovažuje změnu otevírací doby za největší prioritu, tak uvidíme, jestli se pravidla opravdu změní, nebo zůstane všechno při starém, tedy při diskuzi. Při tom, že jedni budou říkat to a druzí zase ono. Uvidíme, jestli se pravidla skutečně změní. Každopádně do té doby se vyplatí před státním svátkem raději zkontrolovat, jestli má váš oblíbený obchod otevřeno. Samozřejmě, že se to zase začalo probírat po té, co jsme tady měli dva státní svátky za sebou, tedy neděli a pondělí. No, prodloužený víkend fuč, před námi úterý 7.7. další z hitů pro dobrou náladu a za chviličku taky hraní téma raní. Triatlon Konstruktmen a Necky Jáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckyjada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tvrdě na 7 a v úterní radí s dětem 7.7. DJ Team Kamrad, co nevidět Saš a Ekvador. No a teď v rámci ranního tématu trošičku zaspomínáme žloutek s cukrem, chleba se sádlem, chleba namazaný máslem a hosticí. Přátelé, co byla vaše dětská pochoutka, na kterou dodnes s úsměvem vzpomínáte a třeba si to i s dětmi čas od času ještě dopřáváte? Některé dobroty by totiž dnes zřejmě neprošly tím výživovým poradcem, o kterém se tady hovoří od rána do večera, ale tehdy to prostě chutnalo naprosto fantasticky. Tak na co z dětství si vzpomenete vy?
1: Handia napsala, dobré ráno, tak u nás to byl žloutek s tvarohem a cukrem, nebo šlehačka s grankem, ale to je vlastně pořád, no taková šlehačka s grankem, to je doteďka jako velká ňaminka. Jako.
0: Výživoví poradci se chytají za čelisko. Co Evča, chleba s máslem posypaný krystalem, to byla odpolední sváča, se kterou jsme jako děti lítali venku a kontrolovali, kdo má na chlebu víc cukru. No, to muselo cvakat mezi zoubkama. Evi, děkujeme a dobré chuti, pokud zrovna snídáte.
1: Radka napsala, dobré ráno, tak my jsme si tavili cukr na karamel, léli do vánočních formiček, zapikli špilku a měli jsme lízátka, jo? To si taky pamatuju. Jako, no.
0: To zní jako celkem solidní business plán pro 21. století.
1: A nebylo to vůbec špatné, jako.
0: A co Karla, chleba se sádlem, na to povidla, posypané krystalem a kokosem, to bylo nej, hezký den. Tak Karlo, tady
1: pak
0: se
1: na záchodě určitě, až do rána.
0: Tady se určitě hodí proti gustu žádný disputát. Chleba se sádlem, na to povidla, posypané krystalem a kokosem.
1: Tam už chybě na nás.
0: To jsme fakt jako nedali dohromady nějaké 4 nebo 5 posluchačů, toto napsala Karla. Takový chleba si dopřávala. Ty kráso, potřeba vyzkoušet. Možná, že už nic jiného potom člověk jíst nebude. No a Introsek říkal, by si dal na to ještě ananas.
1: No, další jako to je opravdu kombinace jako hrom. Zatímco třeba Radka, když napsala ten cukr na karamela, tak dále člověk si to jako vybaví, tak jako přiznám se, recept tady Karly, tak to je teda i na mě hodně teda. Jako no.
0: Ale jsme rádi, že i takovéto recepty se objevují v dnešním ranním tématu. Ptáme se dál. Nějaké dobroty si z dětství pamatujete? Troufne něco, žloutek s cukrem, nebo právě naši posluchačku, která nabízela chleba se sádlem, povidla posypané krystalem a kokosem. Dejte vědět přes Facebook rádi, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889 a kdybyste na nějakou takovou chuťovku měli po ránu chuť, tak mrkněte na Facebook rádi, tam veškeré recepty. Nejenom ke snídaní dneska najdete.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
4: Dámy tu mano! I veň jakom

0: Nové ráno, úterý 7.7. roku 26. Tak to byli Magic System a Magic in the Air po 7. hodině Ava Max. Tak je na kousky hudební producent, DJ a textař Mark Korn. A nebo kapela Kryštof. Už za chviličku další čerstvé jihomoravské zprávy. Na Brněnskou Lesnou mají od roku 28 jezdit nové trolejbusy. Tak se na to podíváme mnohem blíže a vypadá to, že zpátky jsou třicítky. Tedy teploty tropického charakteru. Více prozradí už za chviličku aktuální předpovy počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. Dobré ráno, Moravo.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, dvě minutky a bude sedm.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Viličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Na Brněnskou Lesnou mají od roku 2028 jezdit nové trolejbusy a ve Zlínském kraji výrazně přibylo stavebních povolení. Obyvatelé Brněnské Lesné by se už za dva roky mohli dočkat lepšího spojení městskou hromadnou dopravou. Dopravní podnik projektuje novou trolejbusovou trať a první vozy by po ní podle současných plánů mohly vyjet v roce 2028. Trať dlouhá přes 2 kilometry přinese nové přímé spojení mezi Lesnou, Královým polem a Brnem sever a umožní prodloužení linky 26 až na Haškovu. Na části trasy budou jezdit také parciální trolejbusy, které část cesty zvládnou na baterie. Stavební úřady ve Zlínském kraji vydali letos v prvním čtvrtletí 933 stavebních povolení. Proti stejnému období loňského roku je to nárůst o téměř 27%, nejvyšší ze všech krajů v celé republice. Většina povolení se týkala budov, z toho 320 připadlo na bytové stavby. Zdá se tak, že se stavební aktivita ve Zlínském kraji po loňském útlumu znovu rozbíhá.
9: Rádio Jih. Počasí.
0: Místy časně ráno může převažovat ještě polojasno, během pozdějšího rána a dopoledne bude podle meteorologů přibývat oblačnosti a během dne se pak bude převážně objevovat velká oblačnost chvílemi, avšak částečně i průsvitná. Ač bude většina dne bez srážek, odpoledne se může na severu a východě kraje pár drobnějších přehánek vytvořit. Nejvyšší odpolední teploty až 30 stupňů Celsia, na jihu kraje místy kolem 31 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 29. A teď po ránu v Hodonině, Strážovicích 19, Vrbice také 19, Otnice měří 20 stupňů Celsia.
11: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: Z znovu po ránu také na cesty. Pozor, v Dolních Bojanovicích v hlavní ulici na křižovatce s Okružní havarovala dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezen. A ve Zlíně v Pančavě ulici došlo k dopravní nehodě motorky. Na místě probíhají prošťovací práce, počítejte s dopravním omezením. Tak opatrně si hem šťastnou úterní cestu, ať už pádíte kamkoliv.
3: Ranní jízda. Na rádiu i.
0: My se vydáme v cíz další hodince úterní ranní jízdy. Za chviličku mrkneme do kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a nabídneme nějakou zajímavost z historie 7. červencového dne. Teď jejváme.

0: hodin 7 minut, úterý 7.7. Blahopřejeme Bohuslavám k dnešnímu svátku. Nositelky jména Bohuslava jsou ty, které Boha oslavují. A takové máme i na jižní a jihovýchodní Moravě. Na Břeclavsku jich je 22, Hodonínsko hlásí o 3 více. Gratulace po ránu míří na Brněnsku. Na Brněnsku, kde máme 153 žen se jménem Bohuslava, a třeba na Uhersko-Hradišku jich je 19. I tam pofrčí už za chviličku hudební dáreček. Svátek mezi našimi zvířecími mazličky dnes slaví Fogy a Julio. Tak v úterý 7.7. všechno nej. No a pojďme se podívat také do historie dnešního dne. Zahájení provozu severní dráhy císaře Ferdinanda. První příjezd parního vlaku do Brna. 7. července roku 1839 navždy vstoupili do dějin nejenom jako oslavný milník, ale i jako den vůbec první železniční nehody na území dnešní České republiky. Tady jsou klíčové podrobnosti této historické události. První slavnostní vlak dorazil do Brna z Vídně přes Břeclav. Celkem byly vypraveny 4 soupravy. No a bohužel ke srážce došlo u železniční stanice Vranovice při odpoledním návratu vlaků zpět do Vídně. První vlak zastavil kvůli doplnění vody, následující vlak za ním bezpečně zastavil, ale jeho zadní vagony ještě zasahovaly do nepřehledné zatáčky a třetí vlak v pořadí nestihl včas zabrzdit a do stojící soupravy narazil. Při prvním železničním neštěstí v tehdejší monarchii byly poškozeny 2 vagony, zraněno bylo několik desítek lidí, naštěstí se vše obešlo bez obětí na životek. Tolik i lehký pohled do historie dnešního dne, zpátky k Bohuslavám, již mají po celý dnešní den svátek. V 7 hodin a 10 minut posíláme hudební dárek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterý 7.7. mohou a vlastně teď šimrají sluneční paprsky, když ty mračna na obloze. Příliš sluníčka, jak zaznělo v přepovědi počasí dneska, minimálně po ránu na zem nepustí. 7:16, my se ale pustíme do dalšího docela zajímavého příspěvku s kočičkou.
1: Představte si, že se vám doma ztratí kocour. Nic, co by člověk samozřejmě chtěl. Těch z vás, kteří doma máte nějakou tu kočičku, je určitě tuna. No a když si představíte, že by ten váš mazel zmizel, nic moc příjemného. Hledáte ho všude, vylepujete letáky, začínáte se postupně směřovat s tím, že prostě zmizel a počítáte s nejhorším. Přesně to zažili manželé z amerického státu Massachusetts, ale nakonec všechno bylo tak nějak úplně jinak. Jejich mazlíček Fluffy se z domu totiž vůbec nevzdálil. Během rekonstrukce jejich koupelny si zalezl pod novou podlahu a zůstal uvězněný pod vanou. Po zhruba 30 hodinách uslyšela jeho majitelka slabé mňoukání a objevila bílou tlapku vykukující z malého otvoru. Přivolaný instalatér pak část konstrukce rozebral a Fluffy vyskočil ven, jako by se nic nestalo. Živ a zdráv, nebylo mu vůbec, ale vůbec nic. Celou dobu naštěstí byl v naprostém pořádku. Majitelům se samozřejmě, dokážete si to představit úplně všichni, neskutečně ulevilo a svého chlupáče náležitě rozmazlili. Aby podobné drama už prý nemuseli znovu řešit, pořídili mu sledovací zařízení RT, kdyby dělali někdy nějakou tu rekonstrukci, aby věděli, kde to nemají zazdívat. Takže až příště zmizí, pátrání bude snad o něco kratší. Řekl bych, velmi hezký příběh, hlavně když to mělo ten dobrý konec, tak o něm lze informovat. A vidíte, že při té rekonstrukci doma se mohou stát i takové věci.
0: Instalatér může být hledač kocourů.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké úterní ráno, Moravo, Vesno, Vesna, Ben Christovo, já si tě brát nebudu. My si ale bereme další hity pro dobrou náladu. Tady v rámci radního hudebního menu představujeme Siu a Shona Paula. Po půl osmé nám budou dělat společnosti Hunter X. Stejně jako Emilia Mai. A v úterý 7.7. nabídeme za chviličku další krátké jihomoravské zprávy. Mrkneme na ranní moravské teploty a podíváme se opět a znovu za vámi na cesty. Hezké úterý, ať se vám daří.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hezké úterní ráno, Moravo, je půl osmé.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Řidiči v Uherském Hradišti by měli během července a srpna počítat s krátkodobými omezeními kvůli opravám místních komunikací. Práce budou probíhat postupně v různých částech města za běžného provozu. Místy ale dojde i k dočasnému omezení dopravy. Radnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. První etapa oprav začíná už dnes. Zasáhne například Kolárovou ulici, Mánesovu, Boženy Němcové sportovní svatojské nábřeží nebo část Vések. Přestupová bomba v Hodoníně. Do fotbalového klubu přichází zkušený univerzál Jan Kalabiška. Ten ještě na jaře nastupoval za Zlín proti Spartě i Slávii.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Momentálně měříme ve Zlíně 19 stupňů, 20 hlásí hluk a Domanín, Ladná má dokonce 22.
2: Rádio Jih, doprava.
1: Znovu taky na cesty v Brně v Kohoutovicích na Libušině třídě na křižovatce s Živětínskou se střetlo osobní auto s dodávkou, počítejte s omezením. Připomínáme, v Dolních Bojanovicích hlavní ulici na křižovatce s Okružní havarovala dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezen a pozor, také stále ve Zlíně v ulici Pančeva zasahují, jak už od nás víte, také záchranáři u nehody motorkáře, počítejte tedy s omezením provozu. Šťastnou úterní cestu z ranní jízdou rádia.
2: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: Popojedeme dál z hity pro dobrou náladu a pak se podíváme do porodnice v Ohio, kde otěhotilo v krátkém časovém rozmezí neuvěřitelných 17 zdravotních sester. Nový lékař nebo sanitář? No, prozradíme za chviličku více. Teď si já, Sean Paul. Dobré ráno, Moravo.

0: 7.39 v úterní raní z zpěvačka Pink, za chvilečku Huntrex a nebo Britney Spears. A teď otázka, může za to nějaký nový lékař, doktor, anebo třeba saniťák? V porodnici, řeknu vám, se dějí věci. V americkém Ohio řeší opravdu neobvyklou situaci. Během krátké doby tam otěhotilo hned 17 zdravotních sester z jednoho porodního oddělení. Většina z nich čeká miminko skoro ve stejnou dobu, takže nemocnice už teď plánuje, kdo je během mateřské dovolené zastoupí. Samotné sestřičky si z toho ale těžkou hlavu nedělají, naopak říkají, že je krásné prožívat těhotenství společně a navzájem se podporovat. Jedna z nich dokonce prozradila, že u porodu bude stát právě její další těhotná kolegyně. A mimochodem, není to tam poprvé, už v roce 2019 na stejné porodnici sešlo najednou 11 nastávajících maminek z řad personálu.
1: To mě teda řekni, co zatím, nebo kdo
2: nějaké
1: zatím stojí, člověče.
2: Dobře naplánované noční služby asi, nebo něco.
0: Ano, je ten nový lékař, nebo saniťák.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tebe, červencové ráno roku 26, minutku po 7:45 v ranní jízdě Britney Spears a Baby One More Time. Už za chviličku Emily a Mai. Teď ale k našemu rannímu tématu dneska vzpomínáme na dětství a na dobroty. Žloutek s cukrem, chleba se sádlem, chleba namazaný máslem a hosticí. Co byla vaše dětská pochoutka, na kterou dodnes s úsměvem vzpomínáte?
1: Napsala Jitka, dobré ránko, my jsme milovali chleba se sádlem, osolený a pokapaný Maggi, to byla mňamka.
0: No, Maggi do polévky, že to znáš asi taky.
1: No, tak jako to byla věc, která nám taky, jako přiznám se, párkrát jsem i na tom chlebu měl taky, jako jo. Takže...
0: Maggi na chlebu?
1: No, ano, určitě.
0: To říkám, do polévky jo,
1: no,
0: ale na chleba
1: jo,
0: jsem to
1: jo, jako určitě. Aha, tak párkrát jsem to měl, no.
0: Píšu si další recept, takže zítra po ránu snídaně, už je jasná, i když tam už mám další, tak možná se ještě v tomto týdnu zkusím si dát ten chleba se sádlem osolený, pokapaný Maggi. Bude bitka o ten záchod v tomto týdnu. No ahoj, za mě tou babičky byl rohlík a čokoláda Milena. A když se vydlabal vnitřek, byla i Milena v rohlíku. Jo a taťka, ten si k bramboráku vždy poručil trochu moučkového cukru, ve kterém si ty kousky bramboráku vždycky naváčel. Časem jsem to zkusila taky a bylo to... Dobré, Nikčo, děkujeme za další tip, i když bramborák a moučový cukr.
1: Čiže to mi nejde nějak moc do sebe, ale
0: to
1: proti musu.
0: To radši to Maggi na
1: ten chleba. To radši to Maggi chleba, jasně. Magdalena napsala, já jsem měla na počátku puberty jedno takové zvláštní období. Milovala jsem topinku posypanou kari kořením a solí. Mňamka největší. No a tak to člověk by taky nějakým způsobem jako zvládl určitě tady toto.
0: Tak kari velmi,
1: kari je luxus úplně, no.
0: Ale zase si to spojím tak maximálně třeba s kuřecím masem nebo s rýží, že?
1: Ano, nějaká ta směs a posypaná kari, tam je to bomba, nebo rýže, samozřejmě kari rýže máme určitě rádi, ale tady je to takové trošku speciální.
0: No a takovou rychlovku nabízí Libor a Vlaďka. Libor píše půlka citronu a kostka cukru a Vlaďka citron s cukrem. Přiznám se, to jsem taky neskoušel, takže další varianta, co vyzkoušet za mňamku. No, dneska ráno vzpomínáme na dětské chutě. Žloutek s cukrem, chleba se sádlem, chleba namazaný máslem a hosticí. Mnohé už tady bylo. Jaká další vaše dětská pochoutka vám utkvěla v paměti a čas od času se k ní třeba i s vašimi dětmi vrátíte? Co okoštujete? Dejte vědět přes Facebook rádi, pošlete nám další SMS-ku, WhatsApp zprávu na 606 703 889. Děláme si dneska po ránu navzájem chutě a možná taky trošku rozvrh jako na snídaně v tomto týdnu, ne?
1: No jako něco se dá, něco se dá méně, jako no.
0: Tak něco se dá jednou, něco se dá víckrát. Emilia Maj, pojďme za dalším hitem pro dobrou náladu. 11 minut před 8.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: Young Rising Suns v úterní ranní jízdě po 8. Dario G. Vzpomínka na muziku z let 90. Přidá se z novějších třeba Shakira a malinovej syrup nelejí Miraj. Řidiče v Uherském Hradišti čekají letní opravy silnic. Přiblíží je úterní jihomoravské zprávy rády zatem 7.07. a podle meteorologů se vrací tropy. Zatím nic hrozného, ale kolem 30 stupňů Celsia naměříme už dnes.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
2: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: prostě hrave, vaše pomlčka si má CZ.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
4: Hezké úterní ráno, Moravo, 2 minutky a bude 8.
5: Kovošro Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrodbílá.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Hustopeče vysadili stovky stromů, nová zeleň má pomoci zadržet vodu v krajině a řidiče v Uherském Hradišti čekají letní opravy silnic. Hustopeče na Břeclavsku dokončili rozsáhlé úpravy krajiny, které mají pomoci lépe zadržet vodu, omezit erozi půdy a podpořit přírodu. Na 4 místech vznikly travnaté pásy, nové remízky a přibylo 775 stromů i více než 18,5 tisíce keřů. Projekt vyšel na 21 milionů 600 tisíc korun, přičemž 85% nákladů pokryla dotace z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Součástí investice je také 3letá péče o nově vysazenou zeleň. Řidiči v Uherském Hradišti by měli během července a srpna počítat s krátkodobými omezeními kvůli opravám místních komunikací. Práce budou probíhat postupně v různých částech města za běžného provozu, místy ale dojde i k dočasnému omezení dopravy. Radnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a doporučuje během oprav neparkovat v dotčených úsecích. První etapa oprav začne už dnes. Zasáhne například Kolárovou ulici, Mánesovu, Boženy Němcové, Sportovní, Svatojské nábřeží nebo část Vések. Přestupová bomba v Hodoníně. Do fotbalového klubu přichází zkušený Univerzál Jan Kalabiška. Ten ještě na jaře nastupoval za Zlín proti Spartě i Slávii. Podle trenéra Pavla Švantnera klub z Hodonína využil příležitosti získat hráče s bohatými zkušenostmi z nejvyšší soutěže.
6: Rádio Jih, počasí.
4: Časně ráno bude převážně polojasno, během pozdějšího rána a dopoledne očekávají meteorologové, že bude přibývat oblačnosti a během dne pak bude převažovat velká oblačnost, chvílemi však částečně i průsvitná. Ač bude většina dne bez srážek, odpoledne se může na severu a východě kraje pár drobnějších přeháněk vytvořit. Nejvyšší odpolední teploty až 30 stupňů Celsia, na jihu kraje místy kolem 31 stupňů, ve Zlínském kraji od 26 do 29 stupňů. Aktuálně hluk velká nad Vičkou 19, Klobouky u Brna 20, v Kyjově 21 stupňů Celsia.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
6: Rádio Jih, doprava.
4: V Napajedlech v Žiročíňově ulici došlo k nehodě dvou osobních aut. Na místě je policie, počítejte se zdržením. A připomínáme, v Brně Kohoutovicích na Libušině třídě na křižovatce s Živětínskou se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte i nadále s omezením. Šťastnou úterní cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Milovníci přírodního koupání na Jižní Moravě mají hned velký výběr zlomů, biotopů či přehrad. Tak na to už za okamžik v právě probíhající letní sezóně mrkneme. Navíc, když alespoň pro ten dnešní den meteorologové potvrdili, že se vrátí tropické teploty. No, teď už ale hit pro dobrou náladu. Fantastická vzpomínka na léta 90. 2 minutky po 8 hodině. Dario G.

0: 8:08 a půterý 7.7. Shakira, Zoo, Co nevidět, Jennifer Lopez a nebo Calvin Harris. V perných letních dnech většina koupališ praská ve švech. Ostatně v letošní sezóně velká z nich už zahlásila rekordní návštěvnost, tedy do té doby, než se ochladilo. Ale milovníci vodních chradovánek, kteří se na nich třeba nechtějí mačkat a trávit čas v chlorované vodě, velmi často volí jinou možnost. Přírodní koupaliště. I ta se tak těší vysoké oblibě. A že je na jižní Moravě z čeho vybírat. A nejde jen o čistou vodu, ale stále více přírodních koupališť nabízí i zázemí, které bylo dříve běžné spíše právě na klasických koupalištích. Přibývají tedy převlékárny, sprchy, toalety nebo občerstvení. Novinky letos najdete třeba u pískovny v Místříně na Hodonínsku, na Lučině u Tvarožné Lhoty nebo u lomu u Libuše v Luluči. Velký zájem je také o biotopy, například v Kovalovicích, kde už o některých horkých víkendech museli kvůli naplněné kapacitě návštěvníky dokonce i odmítat. A pokud se k přírodní vodě chystáte, vyplatí se rozhodně předem zkontrolovat kvalitu vody na webu Hygieniku. Zatím je pravda na většině míst výborná. Pouze v lagunách vodní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku je mírně zhoršená. Ostatně loni tu bylo část prázdnin koupání právě kvůli senicím zakázáno. Tak milovníci přírodního koupání na jižní Moravě mají rozhodně velký výběr, ať už zlomů, biotopů či přehrad, hlavně u vody opatrně.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké letní ráno, Moravo, 8 hodin 17 minut, před námi úterý 7.7. Toto byl Calvin Harris s peckou How Deep Is Your Love, co nevidět, malinovej syrup kapely Mirai. A vidět to trošku z ruky, je důležité v letní sezóně vědět, kde žena mu zavírají pláže.
1: No a tady je to spíš o takovém zajímavém tajemství, řekněme o kuriozním případu ze severovýchodního pobřeží Austrálie, tam řeší skutečně neobvyklý nález. Moře během víkendu vyplavilo na dvě pláže v Queenslandu hned 6 velkých kovových koulí, ale pozor, neznámého původu. Není to, že by k tomu někdo řekl, o, té koule tam, Franta, jak to tam zasoustružil a podobně, tak jim to tady asi spadlo nebo něco. Ne, právě nikdo neví, jakého původu ty koule jsou. Úřady kvůli obavám z možných nebezpečných chemických látek část pobřeží dokonce uzavřeli a kolem nálezu vytvořili 50-metrovou bezpečnostní zónu. Na místě samozřejmě se vyskytli specialisté v ochranných oblecích, jako z nějakého hollywoodského trháku, kteří předměty uložili do speciálních kontejnerů na nebezpečný matroš. Případem se nyní zabývá dokonce australská vesmírná agentura, až tak jako neznámý původ to je. Podle prvních odhadů by mohlo jít o tlakové nádrže z raket nebo družic, ve kterých mohou zůstávat zbytky pohonných látek, ale jsou to prý první odhady. Prý se teprve uvidí, což je zatím může být. Odborníci navíc upozorňují, že na kulích nejsou vidět typické stopy po průletu atmosférou, což jejich původ ještě více komplikuje. Úřady nevylučují, že moře může vyplavit i další podobné předměty a lidem doporučují, aby se jich v žádném případě nedotýkali. Místní si prý zachovávají smysl pro humor. Nedaleký stánek začal prodávat krabičku vesmírného odpadu s tím, že její obsah je na rozdíl od nalezených koulí snadno rozpoznatelný. Austrálie podobnou záhadu prý neřeší poprvé. Stalo se tak už 3 roky zpět, kdy moře vyplavilo část indické nosné rakety. No a za co jsou teď momentálně ty aktuální kovové koule? Na to si budeme muset ještě počkat, no čověče, cože to tam mají v Austrálii za koule.
0: Byť to u nás, tak někteří z káru už to dávno odvezli do železářství či do kovošrotu.
1: A nic by se nezavíralo.
0: A vůbec nikdo by o tom ani nevěděl, že něco takového tam bylo. By se to prostě odkotůlalo.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nebo třeba taky Reddy Kirk. Co nového na jižní a jihovýchodní Moravě už za chviličku odhalí krátké jihomoravské zprávy. Vrhneme se i na cesty, zkontrolujeme ranní moravské teploty a budeme i soutěžit. Před námi soutěž, dejte si pozor na jazyk a další skvělá výhra. Rodinná vstupenka na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční už tuto sobotu 11. července na letišti Volíči. Máme pro vás 4 vstupenky pro 2 dospělé a 2 děti v hodnotě téměř 2,5 tisíce korun.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Hezké úterní ráno, vinčujeme 8 hodin a k tomu 30 minut.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Obyvatelé Brněnské Lesné by se už za 2 roky mohli dočkat lepšího spojení městskou hromadnou dopravou. Dopravní podnik projektuje novou trolejbusovou trať a první vozy by po ní podle současných plánů mohly vyjet v roce 2028. Stavební úřady ve Zlínském kraji vydali letos první čtvrtletí 933 stavebních povolení. Oproti stejnému období loňského roku je to nárůst téměř o třetinu.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Aktuálně v Břeclavi 22 stupňů, tu samou teplotu hlásí Ratiškovice, Lanžhot a také Modřice.
4: Rádio Jih. Doprava.
6: Na Uherskou Hradišku na výjezdu z Pitína na Bojkovice se střetlo osobní auto s dodávkou. Projedete jedním jízdním pruhem, počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
6: Alize, připravená v úterní ranní jízdě, stejně jako Kaigo, a doufám, že i vy, dámy a pánové, protože ušetříte mě 2500 korun hned v úvodu zkráceného pracovního týdne, to se určitě vyplatí. Připomínáme za chviličku soutěž, dejte si pozor na jazyka ve hře, rodina, vstupenka na cíl.

0: prázdninové úterý 8.38, za námi Kygo, před námi Rede Kirkna, taky slibovaná soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Tak pokud jste v posledních 30 dnech na rádiu nic nevyhráli a chtěli byste rodinnou vstupenku na Cibuláčik, na největší československý dětský festival, který se uskuteční už tuto sobotu 11. července na letišti v Holíči, tak volejte na 518-345-678, máme pro vás 4 vstupenky pro 2 dospělé a 2 děti v hodnotě téměř 2 500 korun. Na Cibuláčiku vystoupí Miro Jaroš, Šmejko a Tanciulienka, Štístko a Poupěnka, Fíha, Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších. Tak pěkné ráno přejeme komu?
2: Dobré ráno, Marie.
0: Maruška volá, prosím pěkně, odkud?
2: Roznova Lhota.
0: A Maruška zná pravidla naší soutěže.
2: Znám.
0: Tak vám držíme, Maruško, pěstí, jdeme na to a ptáme se, jestli pak máte v sobotu čas vyrazit na Cibuláčik.
2: Určitě čas mám.
0: Takže
2: ráda pojedu.
0: Mm-hmm. A vyrazíte s vnoučaty?
2: S vnoučátkama.
0: Chcete vyhrát tady vstupenky, že?
2: Velmi ráda vyhrají vstupenky, když to půjde.
0: A vezmete s sebou tady děti?
2: Vezmu vnoučátka a pojedeme.
0: A co muže toho taky vezmete?
2: Muž zůstane doma.
0: A budou? Pojede,
2: pojedu jako s dcerou a vnoučatama.
0: Muž bude doma uklízet už mimo soutěž.
2: Ano.
0: Ano. Tak jo, my vám blahopřejeme, rodinná vstupenka na Cibuláčik je vaše, užijte si to, mějte se krásně, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dneska po ránu v radním tématu mlsáme, vzpomínáme na desert našeho dětství, ptáme se, co jste rádi mlsali vy, a nemuselo jít vyložit jenom o žloutek s cukrem, ale třeba i chleba se sádlem byl v jistou chvíli pro vás nějakým desertem, nějakou chuťovkou, nebo chleba namazaný máslem a hosticí. Tak, co byla vaše dětská pochoutka, na kterou dodnes úsměvem vzpomínáte?
1: Martina napsala: dobré ráno, když zůstaly vajíčka po obalování řízků, dávali jsme do toho strouhánku a buď to snědli tak, anebo se to osmažilo. No ale tak to se přece dělá doteď, to je jedno z nejoblíbenějších jídel, jako no.
0: Rozhodně osmažit, to rozhodně.
1: No,
0: a k tomu třeba ještě jako hostici nebo něco, to je parádička. Martino, děkujeme, další chutě, děláme si další čárku, co tento týden si usmažíme. Zuzka píše: moučkový cukr a mletý kokos. Tak tady to jenom smícháme, vezmeme si žličečku a pochutnáváme si.
1: Jako dalo by se v té době říct možná nějaký jakože levný dezert, v této době už to zadaš tak úplně levný dezert taky jako
0: dneska
1: není.
0: Dneska už vlastně není levné vůbec
1: moučkový
0: nic.
1: Moučkový cukr,
0: ale je pravda, že když si namícháš moučkový cukr a mletý kokos, dáš si to do toho talésku a tak jako už dibuješ, tak úplně vidím, jak si potom stupneš na tu váhu a jak to letí na vrch. Ale proti gusto žádný disputa.
1: No to rozhodně.
0: Čas od času musíme zřešit.
1: No tady ne? S Monikou by si zrozuměl taky, že? Jak
0: no je,
1: znám.
0: Je, to no
1: si
0: je.
1: Pečivo s domácí tatarkou, no to je, Lukeso, ten má tatarku úplně ke všemu. Monika píše: jim to doteď a to mě bude za chvíli už 40. Naučila nás to mě i segru babička, která už je tam nahoře, a spolu se s tím i moje děti, píše 17 a 8 let. No, Lukeso taky se přiznává, že je úplně... Ty máš tatarku, jaký nemáš problém rohlíka tatarku, že? Nemáš určitě problém.
0: Ale k tomu je potřeba řízek bramborovou kaši
1: nebo
0: guláš, jak rozumíš. Alice, dobré ráno a dobrou chuť. Dodnes mám ráda chleba namazaný taveným sýrem a na to kečup. A další pochoutka: chleba s máslem a paštika posolit a na to majonéza nebo hostice. Podle nálady. Jasně, Alice, hlavně musí být nálada.
1: Jako do půlky toho receptu se člověk chytá, jako chleba s máslem a paštika olka, ale pak posolit, na to majonéza nebo hostice podle nálady. Tam už je to opravdu zase velký hardcore.
0: Jak na toto někdy vyzkoušíte, už nikdy nebudete potřebovat Butalax.
1: Milena píše: ahoj, rádio mi 1.70, tak si přispějete mňamkama, které jsme si dělali se sestrou jako děti. Rozšlehané vajíčka, chleba se sádlem a hořčicí byl normální. K tomu kvašák, někdy jsme si nakrájeli chleba se sádlem na kostička, měli to jako jednohubky, ale největší pecka byl chleba se sádlem namočený v krystalovém cukru. Křoupalo nám to mezi zubama, ale nám to chutnalo. No, to jsou recepty teda.
0: A já přidám ještě Karlu: chleba se sádlem, na to povidla posypané krystalem a kokosem, to bylo nejhezký den. Krásná sladká tečka, když to sádlo tam,
1: to je jako hardcore.
0: Aby to asi líp kouzalo.
1: Jako některé ty recepty teda doopravdy nedoporučuju teda.
0: No ale moc vyzkoušet má člověk úplně všechno, a když to zkusili naši posluchači, měli bychom to zkusit ostatní. No. Rádio Jih.

0: Hezké úterý, zatem 7.7. vinčujeme z rády a jejich po 9. hodině pro vás Beyoncé. Taky je v Čefárna i Perpetuum Mobile. Nebo Somber Back to France. Zní příjemně, ve Zlínském kraji výrazně přibylo stavebních povolení. Podrobnosti nabídnou úterní jihomoravské zprávy rády, stejně jako nabídneme aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a Zlínský kraj. Na skok se tady objeví třicítky.
1: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově. Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
0: Hezké úterý, minutka, bude 9 hodin.
2: Kovošro Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrodbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Na Brněnskou Lesnou mají od roku 2028 jezdit nové trolejbusy a ve Zlínském kraji výrazně přibylo stavebních povolení. Obyvatelé Brněnské Lesné by se už za 2 roky mohli dočkat lepšího spojení městskou hromadnou dopravou. Dopravní podnik projektuje novou trolejbusovou trať a první vozy by po ní podle současných plánů mohly vyjet v roce 2028. Trať dlouhá 2,3 km přinese nové přímé spojení mezi Lesnou, Královým polem a Brnem sever a umožní prodloužení linky 26 až na Haškovu. Na části trasy budou jezdit také parciální trolejbusy, ty část cesty zvládnou na baterie. Stavební úřady ve Zlínském kraji vydali letos v prvním čtvrtletí 933 stavebních povolení. Oproti stejnému období loňského roku je to nárůst téměř o 27%, nejvyšší ze všech krajů v Česku. Většina povolení se týkala budov, z toho 323 padlo na bytové stavby. Zdá se tak, že se stavební aktivita ve Zlínském kraji po loňském útlumu znovu rozbíhá.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: No, po relativně chladném pondělí se nám teploty dnes úterý 7.7. vrací k tropickým hodnotám. Dnes naměříme místy až 31 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském kraji, ve Zlínském od 26 do 29 stupňů. Dopoledne očekávají meteorologové, že nám bude přibývat oblačnosti a během dne pak bude převažovat velká oblačnost. Chvílemi však částečně průsvitná. Ač bude většina dne bez srážek, odpoledne se může na severu a východě kraje pár drobnějších přeháněk vytvořit. Míříme k aktuálním teplotám, hluk 19, stejně jako Velká nad Veličkou, Klobouky u Brna aktuálně měří 20, Kyjov 21 stupňů.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Rádio Jih. Doprava.
0: A před Beyoncé ještě na cesty na dálnici D1 na 207,5 kilometru směrem od Brna na Vyškov. Dejte pozor na porouchané osobní auto. A připomínáme na silnici 2. třídy číslo 495 na Uhersko-Hradišťsku na výjezdu z Pitína na Bojkovice se střetlo osobní auto s dodávkou. Projíždí se jedním jízdním pruhem. Tak šťastnou úterní cestu.

0: Hezké úterý, 7,5 minuty po 9. hodině. Vítám taky Verču, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jsme velmi rádi, že jsi dorazila. Z červeného koberce z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se do studia Rádia Jich. Aha. Na chviličku Verča vrátila.
1: Ano, ano.
0: Tak jaké tam, dobré?
1: Pohoda, top, pohoda, úplně.
0: Super. A další pohodičko našim posluchačům nabídneme už za chviličku, protože máme dobrou zprávu pro všechny, kteří se do fitka zrovna dvakrát neženou.
1: Ne.
0: A kteří už někdy slyšeli, že to fitko prostě to tělo dokáže udržet jako mladé.
1: Aha. No?
0: Máme další možnost, jak zůstat mladým či mladou, aniž by se člověk musel potit někde v posilovně.
1: A to je zajímavé.
0: Dobré, ne?
1: Aha.
0: A je to v podstatě jako je perpetuum mobile, o kterém teď bude zpívat Evča Farnář.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: v úterý 7.7. Ta důležitá informace pro ty z vás, kteří se nechtějí potit ve fitku, ale přesto by chtěli zůstat jakoby mladí, protože se říká, že ten, kdo chodí cvičit, že kdo o sebe pečuje, tak prostě jako oddaluje to stárnutí, řekněme.
1: Ano.
0: Je to tak, jo?
1: Ano.
0: No a věci teď zjistili, že pravidelné návštěvy koncertů, divadel nebo galerií mohou zpomalovat biologické stárnutí skoro stejně jako cvičení.
1: Dobrý.
0: Podle nich zatím stojí menší stres, kontakt s lidmi i to, že při kultuře dostává zabrat náš mozek, v podstatě pracuje, jo? Příště teda, když někdo řekne někomu, co budeš dělat? A jdu na koncert do divadla a zase lenošit. V žádném případě lenošit.
1: Mládnout.
0: V podstatě jdete cvičit anebo pečovat o své mládí. Jenom prosím vás pozor, návštěva kina s kýblem popcornu se do té studie nejspíš úplně nepočítá. Když si k tomu dáte ještě litra a půl nějaké Coca-Coli nebo něčeho takového, jde 50 kostek cukru, to už do toho započítávat nemůžeme. Ale jinak to zní naprosto fantasticky. Představa, že jdeš prostě do kina, že jdeš na koncert, že jdeš do divadla, že jdeš na nějakou výstavu nebo něco a v podstatě je to plus minus autobus to stejné, jak když 2 hodiny nebo hodinu a půl někde dřeš v posilovně.
1: Akorát to nebudeš mít ty buchty na tom břiše, ale jinak jo, no.
0: Tak ale i reklama na Michelin je potřeba, ne?
2: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Po prodlouženém víkendu je tady úterý 7.7. Lehce před půl desátou taky Alexia.
1: No a za chvilku tady budeme mít teenagera, který v Singapuru olízl brčko a teď je obviněný z trestného činu. I to se může stát.
0: To asi nebylo jeho.
2: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
4: Víno, víno.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: není a dámy a pánové, někdo chuť. Ne na pravou brazilskou kávu, ale něco sladkého. Vřele doporučujeme Facebook Rádia Jich. Tam totiž ještě z ranního tématu jsou mňamky našich posluchačů, co jako děti úplně milovali.
1: Jo, no, jsou tam samé cukry, já
0: jsem
1: to četla.
0: Fantastické věci, tak jsem se chtěl zeptat i tebe, než tě pustíme ke slovu, co ty jako dítě zběla ráda, co se sladkosti týče, něco takového speciálního, jestli jsi taky vzala třeba kostku cukru a kápla si za to citron.
1: No, ne, já jsem to tam četla, ty kombička, úplně jsem byla hotová z toho, já jsem asi neměla nic takového, jako jasně, tak cukr, to by tak jsme jedli asi furt.
0: Dobře,
1: nevím,
0: ale
1: jsem
0: tam si taky něco namíchala třeba, že s vodou a pak stopila brčkem. A o brčku teď bude
1: tank,
0: řeč.
1: Tank.
0: Ano.
1: Ježíš, ano. Víš, do misky jsme si osypali. Ano. No, tak tank.
0: My jsme si sypali ještě vítacit. Tank byl
1: no,
0: až potom.
1: No, ano, tak taky.
0: Ruku zvoně vždycky žlutou nebo
1: jo,
0: oranžovou.
1: Jo.
0: Tak, no. Ale pojďme k tomu brčku.
1: Takže k brčku. No, tak ne, že by tě to, myslím, že tebe by to asi nikdy nenapadlo, kdyby náhodou. Ano, tak to nedělej, neolizuj v Singapuru
0: myslím,
1: brčka.
0: To je snad jasné.
1: Ne, jasně, jasné je mi to. No. Protože francouzský teenager v Singapuru přišel k automatu na čerstvý pomerančový džus, vytáhl brčko, olízl ho a pak ho, nevím proč, fujčuně vrátil zpátky. No a celou tu věc natočil na video a Singapur ho obvinil z trestného činu. A to protože patří k zemím s jedněch nejpřísnějších, jakože co má nejpřísnější hygienické pravidla prostě. Takže je teďka obviněný, no.
0: No to asi bůh jak bystrý mladík nebude, že?
1: To asi ne, ale fuj, které prasčuně to napadne, že jako víš, fuj.
0: Katastrofa.
1: Je?
0: Já bych ho nezavíral, mu stačí uříznout jazyk, už to v životě Fragma, další z hitů pro dobrou náladu, hezké úterý, vinčujeme z Rádia Jich.
2: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Jdeme hned po 10. hodině. Na playlistu například Coldplay Viva La Vida. Ze šuplíku s novější muzikou vytáhneme Olivia Dean Man I Need. A jenom tak pro všechny Magdalény zahrajeme stejnojmenný kousek od kapely Jelen. Co nového v našem regionu ví a poví Petr Indra, který připravil další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Už za malý moment se tak díky němu dozvíte všechny podrobnosti nejen o tom, že ve Bzenci uzavřou spodní část ulice Sportovní.

Krásné dobré dopoledne, Moravo. Je 9 hodin a 56 minut. Vysílání rádia jich teď na pár hodin přebírá Vojta Ošlejšek a tak pro vás hned na start mám ukázku té nejlepší muziky. Přesně takové, kterou si na jihu zahrá.

0: nebo mrtněte na web www.vašepomlčkafirma.cz.
1: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
7: Zhruba za půl minutky bude 10 hodin. Společnost vám i nadále dělá Rádio Jih.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Ve Bzenci uzavřou spodní část ulice Sportovní a Brněnská Líšeň se odvolala proti rozhodnutí kvůli rekonstrukci kotlánky. Hrozí pokuta. Ve Bzenci bude zítra od 9 do 18 hodin uzavřena spodní část ulice Sportovní. Důvodem je pokládka asfaltových vrstev v místě napojení na ulici Vracovskou. V úseku bude platit úplná uzavírka, takže tudy neprojedou žádná motorová vozidla. Omezení souvisí se stavbou společnosti Gasnet. Brněnská městská část Líšeň se odvolala proti nepravomocnému rozhodnutí, podle kterého se dopustila přestupku při rekonstrukci horního patra obchodního střediska Kotlánka. Spor se vede o to, zda radnice měla mít stavební povolení už při prvních stavebních úpravách. Původní příkaz počítal s pokutou ve výši 300 tisíc korun. O odvolání teď rozhodne krajský stavební úřad Jihomoravského kraje. Rekonstrukce horního patra za zhruba 60 milionů korun zatím zůstává nedokončená a prostory jsou dále prázdné. Vrátit by se mělo například kulturní centrum Líšeň a rodinné středisko Jasmínka.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: Jak to dnes meteorologové vidí s počasím? Na jižní a jihovýchodní Moravě nás potká přechodné oteplování na letní teploty. Během dne má převažovat oblačnost, chvílemi však průsvitná. A pozor, odpoledne se na severu a východě našeho území mohou vyskytnout drobné přehánky. Co maximální teploty, ty se v Jihomoravském kraji vyšplhají na 31, ve Zlínském na 29 stupňů Celsia. No a minutku po 10. hodině přidám také teploty aktuální. Ve Zlíně právě teď měříte 21, Hroznová Lhota 22, Polešovice 23 a Klentnice 25 stupňů Celsia.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: Zdravíme také všechny řidiče a řidičky. Opatrní buďte na Uhersko-Hradišťsku mezi Slavkovem a Dolním Němčím. Tady totiž stojí odstavený osobák, tak pozor, ať do něj nenarazíte. A připomínám také, že na dálnici D1 mezi 167. a 166. kilometrem směrem na Prahu budou v levém jízdním pruhu probíhat údržbové práce, tak tady také nohu z plynu.

0: Skoro 10 minut po 10. hodině se na rádiu jich promenáduje kapela Coldplay. No a tím, dámy a pánové, rozhodně nekončíme. Z muziky si za moment poslechneme taky pecky jako Man I Need nebo Magdalena a hned potom vás vezmu za jednou zvířecí novinkou. Jací noví živočichové se zabydlují v hodonínské zoo a kolik tisíc jich tam mají? O tom si na jihu povíme už za 7,5 minuty.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve vysílání Rádia Jih společně s Magdalénou proplouváme úterním dopolednem a máme tu jednu slibovanou novinku z naší zoologické zahrady. V Hodonínské zoo je zase o krok blíž k otevření nového pavilonu akvárií. Do dvou obřích nádrží teď postupně přibývají první rybičky a celý proces potrvá několik týdnů. Celkem tam bude kolem 2000 ryb, a to z celkem 35 druhů afrických jezer Malawi a Tanganyika. Nový pavilon v Hodonínské zoo vyšel na více než 70 milionů korun a se svými nádržemi o objemu 160 kubíků vody patří k největším sladkovodním expozicím v celé naší republice. Návštěvníci si ale na rybičky budou muset ještě chvíli počkat. Otevření tohoto akvária zoo plánuje zřejmě na srpen, až budou ryby dobře zabydlené a dokončí se také montáž dalších 4 terárií. A ano, kdo byste se ptali, tak tahle staronová vodní expozice navazuje na původní pavilon akvárií, který před 5 lety vážně poškodilo tornádo. Osobně můžu potvrdit, že nejen za rybičkami je do Hodonínské zoo moc hezký výlet, takže tam teď o prázdninách klidně vyražte s celou svou rodinou. Na jihu jdeme zpátky k muzice, mikrofon totiž přebírá kapela Daft Punk.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. One more.

0: 10 hodin, k tomu 28 minut, přesně takový čas vládne na rádiu jich a když se nad tím tak zamyslím, tak podle nás vlastně ten čas platí ve všech středoevropských zemích. Každopádně na našem playlistu už své vystoupení vyhlížejí Bruno Mars, Black Eyed Peas nebo Imani. No a hned po těchto třech hitech pro dobrou náladu, respektive po těchto třech interpretech, si povíme o dalším skvělém počinu jihomoravských hrdinů. Ptáte se, jakých hrdinů? Těch dvounohých i čtyřnohých. Držte vlnu s rádiem jich, ať jste hezky v obraze.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Ahoj, děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a

0: Z rádia jich zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu, neboli místo, kde máme spoustu skvělých lidí, ale taky úžasných zvířecích kamarádů. Jedním takovým je i německý ovčák Sizor z Hustopečí, který se svým psovodem panem Ivem Jeřelou pomáhal při nedávném zemětřesení až ve Venezuele. Tahle dvojka z Hustopečské hasičské stanice pomáhala po ničivé katastrofě v Jižní Americe prohledávat trosky budov a hledat přeživší. Celý český tým strávil na místě několik dní a do akce nasadil 8 záchranářských hafanů a je moc příjemné vidět, že se o práci našich záchranářů z našeho regionu mluví i za hranicemi, kde se právě tato hustopečská dvojka dostala do popředí tamních médií. Pánové a dámy, vy všichni, případně zvířata, kdo pomáháte tam, kde je to potřeba, klobouk dolů. Právě pro vás teď po frekvencích rádia jich posíláme Heleniné oči.
1: 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jejich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

dalších 60 minut jsme společně ukrojili z úterního pracovního dopoledne. Já z rádia jich zdravím do všech fabrik, na stavby, do aut a vlastně všude tam, kde právě v 7. červencový den posloucháte naše frekvence. Konkrétně zdravíme taky Kačku na koupaliště do Těmic, kde se dnes vzhledem k počasí asi očekává trochu klidnější směna, a zdravíme taky do tamního bufetu s výborným občerstvením. Moc díky, že i v Těmicích na Koupáku posloucháte Rádio Jih, kde teď nabízíme ochutnávku té nejlepší muziky, kterou si společně užijeme hned po 11. hodině. 24/7 Is It Love ti také zalichotí našim uším. Kromě nich ale dorazí taky něco novějšího, konkrétně Mikolas Josef ve svém Ferrari. A potěšíme také ty z vás, kdo rádi tvrdíte, že nikdy nic nebylo. Dorazí totiž 100 zvířat. Nebylo nic.

0: přehled toho nejdůležitějšího dění na jižní a jihovýchodní Moravě nabídnou už za chviličku jihomoravské zprávy Rádia Jih s Petrem Indrou. Díky němu se proto dozvíte všechny informace nejen o tom, že část Kyjova čeká v pátek výpadek elektřiny. Koho přesně se to týká, dozvíte se už za moment tady na Rádiu Jih.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosum bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest EU.

0: www.klimastyle.cz. Právě teď odbíjí 11. hodina, z rádia jich přejeme hezké úterý.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Část Kyjova čeká v pátek výpadek elektřiny a Brno plánuje novou tramvajovou trať v Masné ulici. V části Kyjova bude tento pátek několik hodin přerušena dodávka elektřiny. Plánovaná odstávka potrvá od 7.45 do 15.15. Bez proudu bude část třídy Palackého, konkrétně od čísla popisného 85 po 1373, včetně domu číslo 68. Omezení se dotkne také části ulice u sklepů, a to od čísla popisného 86 po 88. Brno připravuje výstavbu nové tramvajové trati v Masné ulici, která propojí tratě v Křenové a Plotní a povede až k budoucímu hlavnímu nádraží. Radní už schválili zpracovatele dopravně technické studie, která má být hotová do 3 měsíců. Nová trať má v budoucnu ulevit přetíženému viaduktu v Křenové a zlepšit propojení tramvajových linek napříč městem. Podle dopravního podniku by po ní mohly jezdit například linky z Líšně a Židenic. Termín zahájení stavby zatím město nestanovilo.
4: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Co si o dnešku povídají rosničky? Na jižní a jihovýchodní Moravě nás dnes čeká přechodné oteplování směrem k letním teplotám. Během dne má převažovat oblačnost, chvílemi však průsvitná. A pozor, odpoledne se na severu a východě našich krajů, tedy Jihomoravského a Zlínského, mohou vyskytnout také drobné přehánky. Co se maximálních teplot týče, ty se v Jihomoravském kraji vyšplhají na 31, ve Zlínském na 29 stupňů Celsia. A mrkneme společně taky na teploty aktuální. Veselí nad Moravou, Hovorany a Rajhrad hlásí 24, Valtice měří 26 stupňů Celsia.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi také na cestách. Opatrní buďte na Zlínsku mezi Šarovy a Bohuslavicemi u Zlína. Tady totiž havaroval osobák do stromu a počítejte proto s jistým omezením. Díky moc, že i na svých cestách ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a ať už máte namířeno kamkoliv, hlavně dojeďte v pořádku.

0: Nicolas Josef a hitovka Ferrari. Přesně taková je hudební kombinace na rádiu jich, která nám právě teď ještě více zpříjemňuje úterní dopoledne. Jak tak koukám na playlist, ve frontě už netrpělivě postávají taky Ozóni nebo George Ezra a hned po nich se vrhneme do školy. Jasně, já vím, jsou prázdniny, ale právě to nahrává spoustě rekonstrukcí a úprav hned několika základek na Břeclavsku, kterých přesně se to týká a co se v nich chystá nového za doslova desítky milionů korun, to si na jihu povíme už za nějakých 6 minutek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pár desítek minut před úterním polednem si na jihu prospěvuje George Ezra a do zpěvu může být také učitelům a žákům ze základní školy v Lanžhotě. Prázdniny pro tamní základku totiž neznamenají jenom ticho na chodbách, ale hlavně stavební ruch. V Lanžhotě v těchto týdnech finišují práce na novém školním pavilonu za 88 milionů, který dětem otevře své brány už v září. Z hlediska bezpečnosti bude nejdůležitější novinkou to, že v přízemí bude nová kuchyně s jídelnou a díky tomu školáci už nebudou muset na obědy přecházet přes frekventovanou silnici do půl kilometru vzdálené budovy. V dalších patrech pak vznikne v Lanžhotě školní klub, družina i moderní odborné učebny. A jak jsem říkal, stavební práce na základkách probíhají na celém Břeclavsku, například přímo v Břeclavi kvůli většímu počtu prvňáků promění dosavadní zborovnu na novou třídu a přístavba odborných učeben ta probíhá v Hustopečích. No jo, říká se, že vzdělání je cesta k lepšímu životu a pokud je to pravda, tak je určitě správně, že se do něj na jihu Moravy takhle hezky investuje. Jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a právě teď vám hrajeme 100 zvířat.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.
3: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Cena

0: Úterní poledne se nezastavitelně blíží. Éterem rádia jich zní jedna pecka za druhou a tak tomu rozhodně bude i po celý dnešní den. Backstreet Boys, Ray Dalton a Lucenzo s Donem Omarem, přesně tenhle kvartet se na nás dojde podívat ještě před zmiňovanou 12. hodinou a kromě toho zavítáme taky do Zlína. Znáte ten most, který se vlivem tepla roztáhl o 17 metrů? Tak něco podobného zažili právě v Baťově městě. Počkejte si na podrobnosti tady na Rádiu Jih.
1: Poslouchejte Rádiu Jih.

0: posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Na frekvencích rádia jich úřaduje letní majstrštyk Danza Kuduro. A ve Zlíně tam pro změnu prosím pěkně úřadovala příroda. Vedra letos ukazují sílu i tam, kde by to člověk možná nečekal. Na cyklostezce mezi Zlínem a přilehlými Luškovicemi se kvůli extrémním teplotám zvedly betonové desky, a to prosím pěkně až do výšky přes 40 cm. Beton se na slunci rozpínal, jenomže už neměl kam, a tak se jednotlivé desky doslova vzepřely a vyletěly nahoru. Poškozený úsek už město provizorně ohradilo, přesto po něm někteří cyklisté dál projíždějí, což teda není úplně ideální a hlavně to není ani bezpečné. K zamýšlení je, že cyklostezka vznikla teprve v roce 2018 a podle zlínské radnice jde tedy o první podobný případ způsobený extrémními vedry. Termín ani cena opravy zatím nejsou známé, ale teda... Štěstí, že přes ten úsek zrovna nikdo nejel a nezranil se. Nejenom zlínské cyklisty a cyklistky, bruslaře či bruslařky zdravíme a posíláme zpěvačku, která si říká Dua Lipa.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

českém regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky moc, že zůstáváte s Rádiem Jih, Rádiem Jižní Moravy. Pomalu, ale jistě nám začíná druhá polovina dnešního dne, což znamená, že spousta z vás právě teď zasedá k jídelnímu stolu. Aby vám ovídek chutnal ještě o něco víc, od toho pro vás máme další várku hitu pro dobrou náladu a mezi nimi tentokrát třeba Bena Sibros Every Single Day. Své hudební umění předvede taky kapela Činasky, první signální. A playlist ho okořeníme taky s peckou DNA. Svou další dobrodružnou výpravu podnikl Petr Indra, který o ní sepsal čerstvé vydání Jihomoravských zpráv Rádia Jih. Tentokrát se v nich dozvíte všechno podstatné také o tom, že brněnská Líšeň se odvolala proti rozhodnutí kvůli rekonstrukci kotlanky, hrozí jí pokuta.
1: Zažijte největší retro party na Jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz
3: Je minuta a 20 vteřin po 12. hodině. Z rádia jich přejeme dobrou chuť k obědu.
4: Kovošro Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrodbílá.cz
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Ve Vzenci uzavřou spodní část ulice Sportovní a brněnská Líšeň se odvolala proti rozhodnutí kvůli rekonstrukci kotlánky. Hrozí pokuta. Ve Vzenci bude zítra mezi 9. a 18. hodinou uzavřena spodní část ulice Sportovní. Důvodem je pokládka asfaltových vrstev v místě napojení na ulici Vracovskou. V úseku bude platit úplná uzavírka, takže tudy neprojedou žádná motorová vozidla. Omezení souvisí se stavbou společnosti Gasnet. Brněnská městská část Líšeň se odvolala proti nepravomocnému rozhodnutí, podle kterého se dopustila přestupku při rekonstrukci horního patra obchodního střediska Kotlanka. Spor se vede o to, zda radnice měla mít stavební povolení už při prvních stavebních úpravách. Původní příkaz počítal s pokutou do výše 300 tisíc korun. O odvolání teď rozhodne krajský stavební úřad Jihomoravského kraje. Rekonstrukce horního patra za zhruba 60 milionů korun zatím zůstává nedokončená a prostory jsou nadále prázdné. Vrátit by se mělo například kulturní centrum Líšeň a rodinné středisko Jasmínka.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Jak to ve druhé části dnešního dne bude s počasím? Na jižní a jihovýchodní Moravě se stále postupně zvyšují teploty, na obloze má i nadále převažovat oblačnost. Ta sice může být pravda chvílemi průsvitná, i přesto se ale na severu a východě našich končin mohou vyskytnout drobné přehánky, tak ať vás to třeba nezaskočí. Co se nejvyšších teplot týče, ty se v Jihomoravském kraji zastaví na 31, ve Zlínském na 29 stupních Celsia. A jakže se stupnice teploměrů tváří právě teď? Uherské Hradiště, Žeravice a Bílovice u Uherského Hradiště hlásí 25, Hustopeče 26 stupňů Celsia.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Máme pro vás také pravidelné dopravní hlášení. V Šakvicích na Břeclavsku v hlavní ulici došlo k dopravní nehodě cyklisty. Na místě je policie, tak prosím vás, projíždějte opatrně. Komplikace také na výjezdu z Mikulova na Valtice, kde havaroval motorkář, rovněž počítejte s omezením. Také máme další problémy hlášeny na dálnici D52. Tady na 11. kilometru směrem na Pohořelice leží na silnici chladící box. Asi někomu spadl ze střechy, tak prosím vás, dejte pozor. A Brno, Královopolský tunel směrem do Maloměřic, tady na vozovce leží nárazník. Tak válí se nám na těch silnicích opravdu všechno, co by tam být nemělo. Dávejte prosím vás pozor na sebe i na ostatní účastníky provozu a mějte si jehem šťastnou cestu.

0: Doufám, že jste si všichni užili úterní obídek. Pokud náhodou ještě baštíte, tak si samozřejmě i nadále nechte čvachtat, jak říká náš kolega Peťa Indra. V další várce hitů pro dobrou náladu nás na jihu čekají Činasky, po nich taky Šamstr Mika a pak Hop Skok do Vyškova. Co nového nabízí tamní infocentrum a jaké letní hry připravilo pro rodiny s dětmi? Dozvíte se, když zůstanete na vlnách Rádia Jih i nadále.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: éterem rádia jich se Linepecká Grace Kelly, která nás, tak jak jsem sliboval, zavedla za rodinným programem do Vyškova. Pokud o prázdninách přemýšlíte, kam s dětmi na výlet, zkuste se na svých cestách zastavit ve Vyškovském infocentru. Od července do konce září tam totiž běží detektivní hra Projekt Fantasma, při které budou děti pátrat po fantastických tvorech a pohádkových bytostech ukrytých ve Vyškově. Stačí si vyzvednout badatelský list, plnit úkoly a za splněné výzvy následně získat odměnu. Vyškov zároveň dbá na své lokální produkty a proto jako další novinka v tamním infocentru je nově možnost najít sirupy nebo marmelády přímo od regionálních výrobců. A aby toho nebylo málo, tak se do Vyškova po roce vrací také oblíbená letní soutěž, tentokrát s názvem Operace Abeceda, ve které budou děti zjišťovat, kam z jednoho dětského televizního pořadu zmizela písmenka. Na své si tedy přijdou všechny věkové kategorie, což je ukázková činnost takového infocentra nejen ve Vyškově. Je 12 hodin, k tomu skoro 19 minut, z rádia jich zdravíme na všechny naše frekvence a posíláme další skvělou muziku.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterním odpoledni diriguje vysílání rádia jich hitovka We Will Rock You. A cože to tam, prosím pěkně, máme dál? Z muziky Slavíčka, Avu Max nebo Kaskádu a z novinek taky malé přírůstky v brněnské zoologické zahradě. Která mláďátka se podařilo odchovat a čím je zajímavé jejich jméno, to si na jihu povíme za zhruba 7, 8, 9 minut.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Mám tady ještě jedno aktuální info od posluchače Pavla. Ve Strážnici je neprůjezdná Veselská brána. Z kamionu se tam vysypaly cihly, tak zvolte jinou trasu. Teď už Slavíček.

0: je jižní a jihovýchodní Moravo. Krásné úterý vám přeje Vojta Ošlejšek a jak jsem sliboval, beru vás teď na rádiu Jih za novým přírůstkem do brněnské zoologické zahrady. A vlastně to není jenom jeden. Ve voliéře puštíků vousatých se totiž vylíhla dvě mláďata, která už pomalu začínají objevovat svět kolem sebe. Zatím připomínají spíš takové malé chlupaté kuličky, ale časem z nich vyrostou jedni z nejzdatnějších nočních lovců. Taková zajímavost, své jméno puštíci vousatí získali díky bílým peříčkům na obličeji, které připomínají knírek. Pokud se do brněnské zoo v nejbližších dnech vypravíte, možná právě vy budete mít štěstí a zahlédnete jejich první nesmělé výpravy mimo hnízdečko. Palec hore posíláme všem ošetřovatelům, kteří se o obyvatele zoologických zahrad staráte, a je úplně jedno, jestli se bavíme o zoo v Hodoníně, v Brně, ve Zlíně nebo třeba zooparku ve Vyškově.
1: 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Čas utíká jako voda, ale nám to na rádiu jich vůbec nevadí. Vždy, když se totiž blíží další hodinka, znamená to, že pro vás máme další a další skvělou muziku. A čímže to v našem vysílání odšpuntujeme po 13. hodině, mimo jiné Rihannou Only Girl. K mikrofonu postavíme taky dvojici Callum Scott a Whitney Houston, která přinese hitovku I Wanna Dance With Somebody. I wanna dance with somebody. A s kapelou Mirai zavzpomínáme, jaký to bylo tenkrát. To vzpomínáme na to, co už jsme tu měli. Já jsem říkal, že dorazí taky kapela Mirai.
1: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá.

0: Nafukovací modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Už jenom jedna minutka a bude přesně 13 hodin. Díky, že posloucháte Rádio Jih.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Část Kyjova čeká v pátek výpadek elektřiny a Brno plánuje novou tramvajovou trať v Masné ulici. V části Kyjova bude tento pátek několik hodin přerušena dodávka elektřiny. Plánovaná odstávka potrvá od 7.45 do 15.15. Bez proudu bude část třídy Palackého, konkrétně od čísla popisného 85 po 1373, včetně domu číslo 68. Omezení se dotkne také části ulice U sklepů, a to od čísla popisného 86 po 88. Brno připravuje výstavbu nové tramvajové trati v Masné ulici, která propojí tratě v Křenové a Plotní a povede až k budoucímu hlavnímu nádraží. Radní už schválili zpracovatele dopravně technické studie, která má být hotova do 3 měsíců. Nová trať má v budoucnu ulevit přetíženému viaduktu v Křenové a zlepšit propojení tramvajových linek napříč městem. Podle dopravního podniku by po ní mohly jezdit například linky z Líšně a Židenic. Termín zahájení stavby zatím město nestanovilo.
6: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Tož co bude, jak bude, Bohušu? V dosahu frekvencí rádia Jih nám průběžně stoupají teploty, na obloze má však i v dalších hodinách nadále převažovat oblačnost. Pravda, ta se občas může trochu protrhat, i přesto se ale na severu a východě našich regionů mohou výjimečně vyskytnout drobounké přehánky. Stupnice teploměru ty v Jihomoravském kraji dnes ukáží maximálně 31, ve Zlínském 29. Třeba v Uherském Ostrohu je právě teď stejně jako v Lipově 26 stupňů Celsia, 28 hlásí Brno a 29 Dolní Věstonice.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Jak už nás v průběhu minulé hodiny informoval posluchač Pavel, ve Strážnici ve Veselské ulici u křižovatky s nádražní probíhá odklízení nákladu. Jedná se o vypadené cihly z nákladního auta. Místo je tudíž neprůjezdné v obou směrech a podle fotek ještě nějakou dobu rozhodně neprůjezdné bude. Tak na to myslete a mějte si jehem šťastnou cestu.

0: 13 hodin a k tomu 9 minut, to je čas, kdy na frekvencích rádia jich a také skrze naše online vysílání zní pecka Only Girl od zpěvačky Rihanny. V našem regionu dnes máme takový klidný, pohodový den a my ho i přesto dokážeme ještě vylepšit. Jak jinak než tou nejlepší muzikou, z níž už za okamžik zazní Callum Scott nebo sestava Mirai, a kromě toho se vydáme také do našeho krajského města. Strážníci tam totiž lapili šoféra, který za volantem neměl co dělat. A proč pak? O to se s vámi na jihu mile rád podělím, tak zůstaňte s námi.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my jsme vám za to neskonale vděční. Nalijeme si čistého vína. Prodloužený víkend je jeden z nejlepších vynálezů lidstva. Ten uplynulý se sebou ale přinesl i jednoho, no, posuďte sami. V Brně Bystrci si strážníci na čerpací stanici všimli muže, o kterém už měli informaci, že i přes zákaz řízení pravidelně sedá za volant. Když od benzínky odjížděl, zapomněl navíc dát blinkr a tím na sebe upozornil ještě víc. Takže ho hlídka po chvíli zastavila, zkontrolovala a potvrdilo se, že za volant opravdu vůbec neměl usednout. Případ si následně převzala státní policie, a to kvůli podezření zmaření úředního rozhodnutí. No, budu-li se držet nějakého předpokladu, že chlapík má papíry v čistírně z dobrého důvodu, tak je určitě dobře, že se ho podařilo zastavit, než zase natropí nějaké problémy. Všechny strážníky a policisty z rádia jich zdravíme a pro dobrou náladu posíláme zlatá léta 90.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning.

0: horonínském studiu Rádia Jih nám dělá společnost song Ona má štýl, za jehož doprovodu prosím pěkně vyrážíme do Kyjova. V Kyjově totiž mají takové divné lidi, kteří mají rádi sladkosti, ale nechtějí za ně platit. Jinými slovy, v tamním Lidlu o uplynulých dnech volna utekl muž z prodejny a v kapsách měl džus a balené cukrovinky. Dokonce se mu podařilo vzít do zaječích tak rychle, že nestihla zasáhnout ani ostraha, a proto manažer obchodu musel zburcovat městskou policii. Strážníkům popsal, jak asi zloděj vypadal, a ti ho proto posléze našli v ulici na trávníkách, a co víc, ukradené zboží měl stále u sebe. Následovala tedy cesta zpátky do prodejny, kde musel chlapík všechno vrátit. No jo, krásce prostě nemá tečka. Z rádia jich zdravíme všechny slušné lidi a za malý moment pozdravíme taky Vlasťu Macíka, se kterým nás čeká slovo pospátku, takže na to si prosím pěkně rozhodně počkejte, klasicky to bude stát za to.
1: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Víno,
2: víno. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

kompenzace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.

0: frekvencích rádia jich se prohání Avicii se svou peckou Without You v překladu Bez tebe. No a bez tebe, Vlastíku, by to taky nešlo. Ahoj.
1: Ježiš, díky. Nazdar, Vojto, zdravím tebe samozřejmě. Všechny posluchače rádia jich, co ty tady zase?
0: No, já jsem prostě měl dojít.
1: Jo, ty jsi měl dojít, tak jsi došel.
0: Ať dojdu, tak jsem došel.
1: Ale přesně došel jsi jako, že jsi přišel, ne, jako, že jsi došel, že už by tě nebylo.
0: Jo, takhle. No, je mě pořád víc než dost, ano. Ano. Není to jako měrná jednotka.
1: Ano, ano. Tak prosím tě, pojďme na dvě slova pospátku.
0: No, já čekám.
1: Tak prosím tě, je to, na začátku je tvrdé i, jo? Takže, ük šiet jo votavs.
0: Svato.
1: No, no.
0: Věšťsk.
1: Ík šie. Tio votavs.
0: Tio votavs.
1: Tio, no.
0: Svato.
1: No.
0: Co to je?
1: X šiet. Tak dobře, tak já ti trošičku poradím, protože dám ti druhé slovo. To bude jednodušší, no. Jo? Takže kramraj. Kramraj.
0: Jarmark.
1: Ano. Takže...
0: Svatojánský, ne?
1: Ne, ne, X, šie, tio, votavs.
0: Svatovojtěžský jarmark.
1: Ano, svatovojtěžský.
0: Prosím vás,
1: jarmark.
0: Kdo jste si ten jarmark tak pojmenovali, já si vás najdu.
1: Já jsem totiž chtěl jakože nějak jako třeba upozornit na tvoje webové stránky, víš, Vojtěch Ošlejšek, a říká, co bych tam dal. A já jsem si myslel, že jenom Vojtěžský, víš, jakože jarmark. A on
0: ne, já jsem svatý. Vojtěch je svatý, takže tak já to snad potvrzuju, že
1: no, tak se to nauč, jo? Do příště.
0: Dobře, do příště se poučím.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 13 hodin 54 minut, to je aktuální čas, tak co nás čeká po 14. hodině, bude Vesna Ego Moravo. Dáme si taky Juanese, jeho La Camisa Nera. A budou taky Love Message s jejich zkazem Love Message. Já jsem Vlastně Macík, přejujeme vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další humorářské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že silnici u kina Hvězda po Uherském Hradišti čeká oprava. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity vidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest EU.

0: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
4: Hezké odpoledne, necelé 2 minuty, bude 14 hodin.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Silnici u kina Hvězda v Uherském Hradišti čeká oprava a Brno chystá nový kruhový objezd u obchodního centra Futurum. Frekventovaná ulice Sokolovská.

0: Pavukina Hvězda v Uherském Hradišti se konečně dočká opravy po lednové havárii vodovodu. Betonové panely zmizí a nahradí je nová vozovka. Práce začnou během 2. červencového týdne, potrvají přibližně jeden týden. Po dobu rekonstrukce bude silnice zcela uzavřena. Objízdná trasa povede přes sídliště Východ. Změny se dotknou i autobusové dopravy. Dočasně nebude obsluhována zastávka Studentské náměstí, kterou nahradí zastávka na Rybníku. Brno chystá přesun přetíženého kruhového objezdu u Vídeňské ulice poblíž obchodního centra Futurum. Nová a větší okružní křižovatka má vzniknout zhruba o 200 metrů dál u vyústění ulice k železnici. Město kvůli tomu připravuje směnu pozemků se společností ABB a zároveň už nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Cílem je zlepšit průjezdnost lokality a omezit kolony, které se v dopravních špičkách pravidelně tvoří před nájezdem na kruhový objezd.
1: Počasí. V Břeclavi a v Mikulčicích měříte aktuálně 29 stupňů Celsia, ve Slavičíně 27 a ve Zlíně 26. Zítra bude časně ráno, většinou velká oblačnost a zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. V průběhu rána a dopoledne bude oblačnost ubývat a přes den bude převažovat na polojasno, postupně i jasno. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 22 až 25.
2: Pro nájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava. A pojďme na silnice na Hodonínsku mezi Josefovem a Lužicemi. Stojí odstavená dodávka po nehodě, dejte tam pozor. A na Brněnsku na výjezdu z Měnína na Žadčany se střetlo osobní auto s nákladňákem. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, raději nohu z plynu a posíláme love message a jejich love message.

0: Vinohradech, Rádio Jižní Moravy, 8 minut po 14. hodině. No a po dalších dvou hitech pro dobrou náladu budeme zmiňovat dnešní oslavence, tak blesku rychle a bez omáčky napište na 606 703 889 jméno, příjmení a město nebo obec, odkud oslavenec pochází, a my ho zmíníme v našem vysílání, jak už jsem říkal, po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, a hlavně potom držte vlnu, ať to ten oslavenec slyší. Takže ještě jednou jméno, příjmení, obec, odkud je, a pošlete to na 606 703 889. Dám vám na to jednu první písničku.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Huslavo, Oliver, k dnešnímu svátku ti z rádia chceme všechno nejlepší a gratulace letí i tobě, kdo dnes 7. července oslavuješ narozeniny, stejně jako Renča Jelínková ze Stochova. Zdravíme až do středních Čech, nebo Ondra Carda a Michal Cepek ze Zlína. Tak.

0: 7.7. je mimo jiné den čokolády, den říkání pravdy, den odpouštění a den kolínek. Jednou z nejvýznamnějších osobností narozenou právě 7. července byl Gustav Mahler, geniální český hudební skladatel a dirigent. Pro naše dnešní odpolední vysílání se skvěle hodí toto jeho hluboké moudro. Tradice není uctívání popela, ale předávání ohně. Když se třeba dívám na to moje cestování vlakem, je to přesně ono. Můžu jen sedět a vzpomínat na staré jízdní řády, nebo můžu tu vášeň pro objevování nových tratí a svobodu pohybu sdílet s vámi. Ať už to bylo plánování cesty do Norska nebo tipy na výlety po Česku, snažím se právě tenhle oheň nadšení předávat dál. A věřím, že i vy máte ve svém životě něco, co vás pálí v dlaních a co stojí za to poslat dál. No a když máme ten den říkání pravdy, dáme si jeden vtip na toto téma. U soudu, kde se řeší srážka auta s koněm. Obhájce se ptá postiženého. Je pravda, že na místě nehody jste policistovi řekl, že jste se nikdy v životě necítil lépe? Ano, to je pravda. Tak proč teď viníte mého klienta, že vám způsobil vážné zdravotní poškození? No, když k nehodě dorazil policista, přišel k mému koni, který měl zlomenou nohu a zastřelil ho. Pak popošel k mému psovi, který byl celý potlučený a od krve a taky ho zastřelil. No a když přišel ke mně a zeptal se, jak mi je, myslel jsem, že za těchto okolností bylo rozumné říci, že mi nikdy nebylo líp.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

Jižní Moravy, teď přes frekvence našeho rádia pozdravíme Petra a Laca, najlepších kámošov a našich ocinou. Jsme zo Slovenska, ale momentálně trávíme prázdniny u vás na krásnej Morave. Ďakujeme, Barbora a Dagmar. Tak nie za čo, děvčence. Ve Slavičíně dnes začíná festival, který dokazuje, že divadlo může mít spoustu podob. Přijedou známá jména české kulturní scény a každý večer nabídne úplně jiný zážitek. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.

0: CZ.
1: Co se tady děje?
2: To se chystá.
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: 14 hodin 39 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, Nelly Furtádovou, I'm Like a Bird, za chvíli Justin Wellington, nebo taky Mandražej Motýly. A teď vyrážíme za divadlem ve Slavičíně, totiž dnes startuje festival Léto s divadlem. Během 6 představení nabídne soutěž přednesu poezie, komedie, moderní pantomimu i rodinné divadlo pod širým nebem. Zahajovací večer obstará Anatol Svahilec a aktuální mistr republiky Dave. Další dny Léta s divadlem ve Slavičíně přinesou třeba komedii Tři na lavičce nebo originální představení Bušty v medu, které spojuje pantomimu, fyzické divadlo i klauniádu. Ve Slavičíně se myslelo také na děti, v sobotu je čeká pohádka Stolování plná písniček a zapojení malých diváků. První část festivalu se odehraje na nádvoří Městského muzea Slavičín, závěr v letním kině. Vstup na představení v muzeu je dobrovolný, večerní program v letním kině potom stojí 150 korun. Tak do Slavičína zdravíme a už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Triatlon Konstruktmen a Neckiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckiada.cz a www.břeclavskýboj.cz.
2: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

jste se dívali na náš Facebook, je tam soutěž o 10 jíst na nové bubové dráze v Němčičkách, ale pozor, co je důležité, ve vysílání rádia jich soutěžíme každé všední odpoledne, tak rozhodně buďte u toho. Co se týká muziky po 15. bude Robí

0: zpěváka, který si říká Outkast, jo, heja. Já jsem Vlasta Mací, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Jižní Morava dál bojuje se suchem. Počkejte si na podrobnosti.
1: Zažijte největší retroparty na Jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
0: Dětská hezké úterní.

0: Elektro Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Viličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrodbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Jižní Morava dál bojuje se suchem a Brno bude mít po 50 letech protisměrnou tramvajovou smyčku. Na jihu Moravy zůstává nedostatek vody v půdě kritický. Nejhorší situace je podle systému Intersucho na Znojemsku, Břeclavsku a Brněnsku, kde je nasycení půdy pod 10%. Rostliny se tam už dostávají do stavu, kdy kvůli suchu strádají. Zatímco deště z posledních dnů půdu v Čechách výrazně zvlažily, na Moravě byly srážky slabší a situaci příliš nezlepšily. V Brněnské Bystrci pokračuje přes léto přestavba tramvajové smyčky Ečerova, která je součástí prodloužení tratě na Kamechy. Po dokončení bude smyčka projížděná v opačném směru než dosud, což je v Brně řešení, které se vrací po zhruba 50 letech. Práce potrvají do konce srpna. Po tuto dobu končí tramvajové linky 1 a 3 ve smyčce Rakovecká. Úsek do Ečerovy nahrazují posílené autobusy linky 54.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, v Kyjově, v Traplicích, v Lovčicích a v Ostrožské Nové Vsi. Měříte aktuálně 28 stupňů Celsia. Zítra časně ráno bude většinou velká oblačnost a může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. V průběhu rána dopoledne bude oblačnost ubývat a přes den bude převažovat polojasno, postupně i jasno. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 22 až 25.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme se podívat také na silnice. Připomínám, že na Hodonínsku mezi Josefovem a Lužicemi stojí odstavená dodávka po nehodě, dejte tam pozor. A v Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce s Vojtovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, nohu z plynu a posíláme další hity pro dobrou náladu. Odstartuje to Outcast. Hej já!

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 15 hodin, 8 a půl minuty, no skoro už 9. A co nás čeká ve vysílání dál? Na Břeclavském koupališti si možná se dáte na něco, co dřív bývalo tričkem nebo džínami. Ano, nové lavičky a další vybavení mají překvapivý původ. Držte vlnu na jihu, protože po Krištofech a Robbie Williamsovi uslyšíte víc.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádia Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. My vám za chviličku pustíme samozřejmě další hity pro dobrou náladu. Jak tak nahlížím, tak budou třeba američtí R.E.M., Losing My Religion, no ale po frekvencích rádia jich teď míříme tam, kde nás posloucháte na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí. Nový mobiliář na břeclavském koupališti vznikl z recyklovaného textilu. Lavičky, květináče i další vybavení jsou totiž vyrobené z odolného materiálu, který vzniká z nenositelného oblečení smíchaného s recyklovanými plasty. O recyklaci se stará společnost Dimatex, která v Břeclavi provozuje kontejnery na textil. Oblečení, které je ještě použitelné, putuje na charitu, zbytek dostává nový život právě v podobě městského mobiliáře. Na výrobu 1 kg tohoto materiálu se využijí například 3 stará trička nebo 1 zničené džíny a přibližně 70 plastových pytlů. Do Břeclavy tímto zdravíme, dáváme palec hore a rovnou pošleme další hity pro dobrou náladu jenom pro vás.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dráze, máme pro vás 10 jíst na Bobovce v Němčičkách a šanci vyhrát si tuto permici budete moci za nějakou půl hodinku. Tak rozhodně držte vlnu na jihu. Teď už necháme dospívat americké R.E.M. jejich Losing My Religion. Je přesně 15 hodin 30 minut, tedy půl čtvrté. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Ve Znojmě se chystá soutěž jen pro opravdu odvážné. Poprvé si tady budete moci změřit síly v pití okurkového láku, tak rozhodně držte vlnu. Po dalších třech hitech pro dobrou náladu vám prozradíme víc.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě rádia jich. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojich.cz.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na gooutcz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Just the way you are, remix David Guetta. A v pátek 7. srpna ožije okolí rotundy svaté Kateřiny a Znojemského hradu tradičními slavnostmi okurek. Největší novinkou letošního ročníku bude soutěž v pití okurkového láku, do které se zájemci mohou přihlásit přímo na místě. Chybět nebude ani soutěž v plnění zavařovacích sklenic, vyhlášení nejlepších nakládaných okurek, degustace, kuchařská show nebo program pro děti. O hudební doprovod se během dne postará cymbálová muzika Špalek, večer zahraje kapela Pekař a následně Jojo Band. Slavnosti ve Znojmě jsou letos součástí oslav 800 let od povýčení Znojma na Královské město. Tak my tam samozřejmě zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. No, možná, že vyjde čas i na Horký, že slíže a jejich silný refrén.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Slovenští horký žeslíže, silný refrén, 15 hodin 53 minut, to je aktuální čas. Pozor, pozor, permice na 10 jíst po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun. Bobovka Němčičky je po letech opět v provozu, a to celoročně s dráhou o délce 820 metrů a tuhletu permici vám nabídneme taky ve vysílání rádia. Více na www.bobovka-němčičky.cz, tak se tam mrkněte. Tohle to je muzika, kterou si zahrajeme právě po 16. Bude Enrique Iglesias Bailando. Dáme taky Pekaře, jeho tančím. A bude něco z 90. Corona, Rhythm of the Night. Já jsem Vlastně Mancík, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další humorské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Brno chystá nový kruhový objezd u obchodního centra Futurum. Počkej.

obří nafukovací modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
5: Hezké odpoledne, necelé 3 minuty a bude 16 hodin.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Silnici u kina Hvězda v Uherském Hradišti čeká oprava a Brno chystá nový kruhový objezd u obchodního centra Futurum. Frekventovaná ulice Sokolovská u kina Hvězda v Uherském Hradišti se konečně dočká opravy po lednové havárii vodovodu. Betonové panely zmizí a nahradí je nová vozovka. Práce začnou během 2. červencového týdne, potrvají přibližně 1 týden. Po dobu rekonstrukce bude silnice zcela uzavřena. Objízdná trasa povede přes sídliště Východ. Změny se dotknou i autobusové dopravy. Dočasně nebude obsluhována zastávka Studentské náměstí, kterou nahradí zastávka na Rybníku. Brno chystá přesun přetíženého kruhového objezdu u Vídeňské ulice poblíž obchodního centra Futurum. Nová a větší okružní křižovatka má vzniknout zhruba o 200 metrů dál u vyústění ulice k železnici. Město kvůli tomu připravuje směnu pozemků se společností ABB a zároveň už nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Cílem je zlepšit průjezdnost lokality a omezit kolony, které se v dopravních špičkách pravidelně tvoří před nájezdem na kruhový objezd.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy. Mám tady info, že v Šachvicích měříte 31 stupňů Celsia, v Brně ve Stupavě 28 a v Uherském Hradišti 26 stupňů Celsia. Jak bude zítra? Časně ráno bude většinou velká oblačnost a zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší dešť nebo přánky. V průběhu rána a dopoledne bude oblačnost ubývat a přes den bude převažovat polojasno, postupně i jasno. Nejvyšší teploty zítra na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 22 až 25.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
5: Míříme také na silnice, zdravíme všechny za volanty. Na Blanensku mezi Petrovicemi a Rájcem Jestřebím se dořešuje střet osobáku s motorkářem. Počítejte s omezením a na nájezdu na dálnici D1 na 203. kilometru z Brna směr Vyškov bourala 2 osobní auta. Doprava tady zpomaluje. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich přejeme šťastnou cestu, ať dorazíte tam, kam potřebujete. A hlavně, prosím vás, nohu z plynu. Je to tady permice na 10 jízd po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650.

0: 50 korun. Bobovka Němčičky je po letech opět v provozu, a to celoročně s dráhou o délce 820 metrů. Více zjistíte na www.bobovkaniemcicky.cz, tak se tam rozhodně mrkněte. No a pokud chcete získat tady tuhletu permanentku, tak rozhodně se zapojte do Tajemného jihu, protože v něm dneska pátráme po tom, ve které jihomoravské obci najdeme nejníže položenou lyžařskou sjezdovku ve střední Evropě. Tak ještě jednou, ve které jihomoravské obci najdeme nejníže položenou lyžařskou sjezdovku ve střední Evropě. Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete svoji odpověď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Odpovězte na otázku, ve které jihomoravské obci najdeme nejníže položenou lyžařskou sjezdovku ve střední Evropě, a budete ve hře o permici, to znamená o 10 jíst na nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun. www.bobovkaniemcicky.cz, tak se tam rozhodně mrkněte. Vlastně Macík drží pěstě a posíláme další hity pro dobrou náladu. Začíná Enrique Iglesias.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: Atomic Kitten na frekvencích Rádia Jižní Moravy. 16 hodin 8 minut, to je aktuální čas. A my jdeme na rekapitulaci dnešního tajemného jihu. Bobovka Němčičky je po letech opět v provozu, a to celoročně s dráhou o délce 820 metrů. Více podrobností najdete na www.bobovkaněmčičky.cz. No a proč to zmiňuji? Protože my pro vás tento týden v tajemném jihu máme permici na 10 jízd po nové bobové dráze právě v Němčičkách v hodnotě 650 korun. Takže já si myslím, že užít si takhle léto na bobové dráze je prostě boží. Tak pojďme na to, pojďme na tu soutěžní otázku. Dneska společně v tajemném jihu pátráme po tom, ve které jihomoravské obci najdeme nejníže položenou lyžařskou sjezdovku ve střední Evropě. Své odpovědi posílejte hned teď na 606 703 889. SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp 606 703 889. Pátráme potom, ve které jihomoravské obci najdeme nejníže položenou lyžařskou sjezdovku ve střední Evropě. No a nabízíme za správnou odpověď, pokud vás tedy vybere počítač, permici na 10 jízd po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun. Tak ještě jednou a naposled, protože se dívám, že vám na to dáme, na ty odpovědi, jo, jenom 2,5 minuty, ano, máme krátké písničky teďka, takže ještě jednou ta otázka, dneska pátráme po tom, ve které jihomoravské obci najdeme nejníže položenou lyžařskou sjezdovku ve střední Evropě.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaněmčičky.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio J.
1: Rádio J.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta řekla, hele, děti teď tancují na zvláštní škole a ta její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si,

0: Máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy. My jdeme do finále dnešního tajemného Jihu, ve kterém rozdáváme permici na 10 jíst po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun. Bobovka Němčičky je po letech opět v provozu, a to celoročně, s dráhou o délce 820 metrů. Podrobnosti najdete na www.bobovkaněmčičky.cz. Tak a teď přivítáme na telefonní lince naši posluchačku Nikol. Přeju krásné odpoledne, ahoj Niky.
1: Ahojky.
0: Ahojky, co provádíš?
1: Akorát řídím.
0: Akorát řídíš, pane bože, doufám, že máš handsfree, nejde to moc slyšet teda.
1: Jo, mám handsfreečko, ano.
0: Jo, dobře, dobře. Tak prosím tě, my jsme dneska společně v tajemném jihu pátrali po tom, ve které jihomoravské obci najdeme nejníže položenou lyžařskou sjezdovku ve střední Evropě, a odpověď byla jednoduchá, protože se nachází kde?
1: V Němčičkách.
0: V Němčičkách, přesně tam, kde nabízíme taky permici na 10 jíst po nové bubové dráze. Prosím tě, ty jsi mi už mimo eter říkala, že děcka budou mít radost. Kolik máš dětí?
1: Dvě.
0: Dvě děti, takže budou jezdit o dušu. Nepojedeš i ty s nima třeba jednu jízdu?
1: Určitě pojedu s nima.
0: No že jo, si říkám právě, dobrá. Tak pošleme ti to na WhatsApp, popřejeme krásný den a šťastnou cestu domů. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, i zítra, to znamená ve středu 8. vám nabídneme permici na 10 jíst po nové bubové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun. A mimo jiné, ještě se můžete zapojit i na našem Facebooku a vyhrát tady tuhletu permici. Tak hned tam skočte na Facebook Rádia Jih.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na rádiu Jih. Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 28 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. To byly Miraj, Malinovej syrup, no a co nás čeká po dalších hitech pro dobrou náladu? Mám tady info, že se můžete těšit na 2 dny, několik řemeslných pivovarů a k tomu živou hudbu. Kde se o víkendu uskuteční pivní festivále, tak to uslyšíte na rádiu jich po dalších 3 hitech pro dobrou náladu. Takže milovníci Zlatavého moku zbystřete, jakmile bude na jihu hrát Mikolas Josef hitovku a kapela.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz

0: www.klimastyle.cz.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: pozor, příznivci Zlatavého Moku z Bystřete, v pátek a v sobotu se totiž areál jednoty Orel ve Svatobořicích Mistříně promění v dějiště pivního festiválku. Těšit se můžete na ochutnávku piv z několika řemeslných pivovarů, baristický kůtek s výběrovou kávou i bohatý hudební program. V pátek ve Svatobořicích Mistříně vystoupí Easy Line a Michal Hrůza, v sobotu zahrají Pavol Hoďa, Jan Klubus a kapela The Teachers. V sobotu odpoledne bude připravený také program pro děti se skákacím hradem, kreativními dílničkami a malováním na obličej. Vstupenky jsou v prodeji online, v kanceláři kulturního domu i na místě. Tak do Svatovořic Mistřína samozřejmě zdravíme, no a po frekvencích rádia jich posíláme další hity pro dobrou náladu. Mezi nimi například No Doubt, Don't Speak nebo Eva Farna a Perpetuum Mobile.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 16 hodin 57 minut, to je aktuální čas, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak se pojďme podívat na to, co si zahrajeme právě po 17. hodině. Tak bude Meredith Brooksy, Bitch. Dáme si taky zpěvačku Kylie Minogue, All the Lovers. A budou Slováci, Emily, Ondrej Kandráč, Mark Voss a jejich Maj. Ano, zasypeme láskou nekonečnou taky našeho kolegu Petra Indru, protože ten přinese další humorské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že Brno bude mít po 50 letech protisměrnou tramvajovou smyčku. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový leče. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Víno, víno.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým? Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Hezký podvečer vám přejeme z rádia, jich bylo 17 hodin.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 40.

0: 5 korun za kilogram. www.kovošrodbila.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Jižní Morava dál bojuje se suchem a Brno bude mít po 50 letech protisměrnou tramvajovou smyčku. Na jihu Moravy zůstává nedostatek vody v půdě kritický. Nejhorší situace je podle systému Intersucho na Znojemsku, Břeclavsku a Brněnsku, kde je nasycení půdy pod 10%. Rostliny se tam už dostávají do stavu, kdy kvůli suchu strádají. Zatímco deště z posledních dnů půdu v Čechách výrazně zvlažily, na Moravě byly srážky slabší a situaci příliš nezlepšily. V Brněnské Bystrci pokračuje přes léto přestavba tramvajové smyčky Ečerova, která je součástí prodloužení tratě na Kamechy. Po dokončení bude smyčka projížděná v opačném směru než dosud, což je v Brně řešení, které se vrací po zhruba 50 letech. Práce potrvají do konce srpna. Po tuto dobu končí tramvajové linky 1 a 3 ve smyčce Rakovecká. Úsek do Ečerovy nahrazují posílené autobusy linky 54.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Ve Ždánicích měříte aktuálně 30 stupňů Celsia, v Moravském Žižkově 29, ve Vlčnově a v Jelubí potom 28 stupňů Celsia. Časně ráno bude většinou velká oblačnost a zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. V průběhu zítřejšího rána a dopoledne bude oblačnost ubývat a přes den bude převažovat polojasno, postupně i jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 22 až 25.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: 2 minuty po 17. míříme také na silnice. V Brně, Bauerově ulici ve směru na Pisárky u sjezdu na ulici Hlinky se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s kratším zdržením. A na Znojemsku mezi Rybníky a Míšovicemi zasahují záchranné složky u střetu dvou osobáků. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Tuhle tu chvíli vyjíždíme do poslední společné hodinky, kdy vás bude provázet Vlasta Macík. Věřím tomu, že i tentokrát si to užijeme. Tady už je slibovaná zpěvačka Meredith Brooks a její písnička Bitch.

0: máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. Tohle to byl Kygo, nebo ještě je 17 hodin 10 minut aktuální čas. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih? No, budete koukat, co je nového ve Zlíně. Fanoušci Harryho Pottera mají ve Zlíně nový důvod k výletu. V centru města totiž otevřeli podnik, který vás na chvíli přenese do světa kouzel. Rozhodně držte vlnu na jihu, pokud chcete slyšet víc. My vám mezi tím pošleme Sunrise Avenue anebo taky Mikea Perryho.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. V centru Zlína totiž nově funguje podnik Magistrát Magie, inspirovaný světem Harryho Pottera. V bývalé sklepní vinárně na náměstí Míru na vás čeká atmosféra připomínající bradavice, od kouzelnických rekvizit přes tematickou výzdobu až po známé melodie z filmové série. Zájem je podle majitele Filipa Draka od prvního dne větší než očekával a podnik se po otevření rychle zaplňuje. Na Magistrátu Magie ve Zlíně si můžete půjčit kouzelnické pláště, hůlky nebo klobouky a vyzkoušet tematické nápoje a dezerty. Cílem je, abyste si odnesli nejen občerstvení, ale hlavně nevšední zážitek. Filipovi dáváme palec hore za tento nápad a do bradavic ve Zlíně posíláme z rádia Jih další hity pro dobrou náladu.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a jestli se letos chystáte do Lednice, zkuste si na procházku zámeckým parkem vyhradit pár minut navíc. Čeká vás tam výstava, která vám přiblíží příběh rodu, bez kterého by lednicko-valtický areál vypadal určitě úplně jinak. Držte vlnu na jihu, za chvíli uslyšíte víc.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Díky za to, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a pokud se v nejbližších týdnech vydáte do Lednice, zastavte se v Zámeckém parku naproti Skleníku. Až do konce července tam totiž najdete venkovní výstavu Lichtenštejni a Česká republika, která přibližuje historii šlechtického rodu, který vybudoval lednicko-valtický areál. Na 6 panelech najdete zajímavosti i QR kódy, které vás zavedou na další místa spojená s Lichtenštejny, třeba do Valtic, rakouského Štýrska nebo Lichtenštejnska. Výstava je zdarma a je příjemným doplněním návštěvy zámku i procházky parkem. Do Lednice zdravíme, po frekvencích rádia posíláme další hity pro dobrou náladu a je taky čas se rozloučit, takže Vlasta Macík přeje hezký podvečer a těším se na vás zase zítra ve 2 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: Vrtěte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Zjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Zjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: V silnici u kina Hvězda v Uherském Hradišti čeká oprava a Brno chystá nový kruhový objezd u obchodního centra Futurum. Frekventovaná ulice Sokolovská u kina Hvězda v Uherském Hradišti se konečně dočká opravy po lednové havárii vodovodu. Betonové panely zmizí a nahradí je nová vozovka. Práce začnou během 2. červencového týdne, potrvají přibližně 1 týden. Po dobu rekonstrukce bude silnice zcela uzavřena. Objízdná trasa povede přes sídliště Východ. Změny se dotknou i autobusové dopravy. Dočasně nebude obsluhována zastávka Studentské náměstí, kterou nahradí zastávka na Rybníku. Brno chystá přesun přetíženého kruhového objezdu u Vídeňské ulice poblíž obchodního centra Futurum. Nová a větší okružní křižovatka má vzniknout zhruba o 200 metrů dál u vyústění ulice k železnici. Město kvůli tomu připravuje směnu pozemků se společností ABB a zároveň už nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Cílem je zlepšit průjezdnost lokality a omezit kolony, které se v dopravních špičkách pravidelně tvoří před nájezdem na kruhový objezd.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Dnes večera v noci oblačno až zataženo, kolem půlnoci se od severu rozšíří na většinu území déšť nebo přehánky. Kránu budou od severu srážky opět ustávat, zároveň se začne protrhávat oblačnost. Noční teplota 18 až 15. Zítra velká oblačnost, zejména na jihu kraje může ještě doznívat slabší déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnost od severu ubývat, přes den bude převažovat polojasno, později i skoro jasno. Na jihu Moravy až 27 stupňů, ve Zlínském kraji naměříme maximálně 25.

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: největší retro party na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď Super Hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Rádio Jih, počasí.
6: 7.7. zůstáváte si hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou zataženo, přehánky nebo déšť a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve středu pak oblačno, polojasno a později i skoro jasno. K tomu teploty od 24 do 27 stupňů.

0: úterní večer na vlnách Jihu v běhu, vy jste i 7.7. s rádiem Jižní Moravy. Na dneškem úderem 19. hodiny se rozjeli letošní zážitkové plavby lodi Munot po novomlýnských nádržích pod Pálavou. O čem ty letošní plavby budou, vám exkluzivně prozradím už za chviličku. Tak buďte s námi a užívejte další prázdninový večer na vlnách rádia Jih. Ve studiu s váma i dnes večer zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu. No a právě dnes 7.7. odstartovaly letošní zážitkové plavby po novomlínských nádržích na Pálavě na palubě velké výletní lodi Munot. Start plavby je vždy v 19 hodin s nástupem v přístavu ATC Merkuru Pasohlávky. Bavit vás i letos bude v 6 případech naše formace Karel Gott Revival Morava. K dispozici budou nápoje, bude se tančit a vám se naskytnou neopakovatelné výhledy na Pálavu. Úžasný západ slunce a vůbec atmosféra, po které nebudete chtít končit. O plavbě je obrovský zájem, tak zkuste, jestli ještě seženete nějaké to místo. Pršet nebude. Rozhodně pak ale mrkněte do prázdninového jízdního řádu Munotu, na kterém se můžete svést každý den. Na Pálavu pozdrav, no a v úterý večer na jihu další songy pro dobrou náladu. Na jihu s vámi dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní úterní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo i dnes jedete na všech vlnách rádia jich. A my se dnes hned z kraje večera vypravíme do Babor, kde se chystají letošní hody. Podrobnosti k další velké krojované události nabídnu za chviličku. Tak zůstaňte s náma a užívejte další prázdninový večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: 7. červencový úterní večer trávíte si Hem. No a dnes ještě jedna exkluzivní hodová pozvánka. Ta se týká 17. až 19. července, kdy proběhnou letošní kreované hody v Bavorech. Tam vše odstartuje už v pátek 17. července stavěním máje. V dalších dnech nebude chybět průvod od kostela pro stárky, nebude chybět požehnání, následně předání hodového práva a sobotní hodová zábava s legrůty. V neděli se bude vzpomínat na hřbitově a odpoledne bude patřit hodové zábavě s cymbálovou muzikou Lašár. Takže letošní krojované hody v Bavorech už od 17. do 19. července. Do Bavor pozdrav, úterní večer v běhu a my ze studia přejeme pohodu a super náladu s dalšími hity. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Sedmý červencový večer, startujete si hem. Před námi další prázdninový včerejším svátkem zkrácený týden. Léto, co do počasí, si dává na moment lehkou pauzu, vlastně tak jako v loni. No a tento týden ve jménem kalendáři jen dámy, dnes Bohuslava, ve středu Nora, ve čtvrtek Drahoslava a v pátek Libuše. Dámám gratulujeme a celý týden hrajeme ty největší pecky pro dobrou náladu. Každopádně na jihu i v další hodině přidáme nejlepší songy pro lepší náladu a hned několik luxusních pozvánek, tak zůstaňte s náma. Super úterní noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: 7.7. zůstáváte si hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou zataženo, přehánky nebo déšť a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve středu pak oblačno, polojasno a později i skoro jasno. K tomu teploty od 24 do 27 stupňů.

0: sedmý červencový večer na jihu, no a já vám dnes připomenu i to, že další velké moravské meruňkobraní proběhne letos i v Miroslavi. Podrobnosti k další prázdninové události nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný úterní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7. červencový, jinak úterní večer, zůstáváte dál na letních vlnách Rádia Jih. A já mám pro vás dnes info k dalšímu velkému meruňkobraní. Tím bude už mezi 17. a 19. červencem žít město Miroslav. Součástí události v tyto dny bude jarmark, soutěž o meruňkového krále, spanilá jízda historických automobilů a traktorů, ohňová show kaskadéru a spousta koncertů. V programu se objeví opět a Radečci, duo Yamaha, Tabák, Kavát, Revival, Milan Pitkin a spousta dalších. Program je fakt našlapaný a jídla a pití bude všude plno. Tak si vyražte už jít meruňkobraní do Miroslavy ve dnech od 17. do 19. července. Na Moravě to celé prázdniny žije. Na jihu dnes večer též a já proto přidávám další songy pro lepší náladu. Pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní 7. červencový večer na jihu a letošní Ždáňská histokola a Mariánské poutní slavnosti mají svůj termín a našlapaný program. Podrobnosti k další velké moravské události nabídnu za chviličku, tak buďte s náma a mějte pokud možno klidný úterní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Poslouchejte Rádio Jih on...

0: úterní 7. červencový večer jedete dál na letní vlně Rádia Jich, no a já dnes nakouknu i do Ždánic, tak jak jsem slíbil, protože svůj termín a program mají totiž i letošní histokola a mariánské poutní slavnosti. Dvěma událostem budou patřit dny 15. a 16. srpna. No a vy i v rámci letošního ročníku zažijete jízdy historických kol, vystoupení mažoretek, barmanskou nebo parkourovou show, kapely jako Reddy Kirken, Voxela, Karla Hegnera, dětské odpoledne, taneční zábavy nebo poutní mši svatou, tedy Moravo, pozor. Histokola a mariánské poutní slavnosti ve Ždánicích už 15. a 16. srpna. Úterní večer na vlnách je plný dobrých zpráv a nejlepších songů pro lepší náladu. Tak pojďme dál, mám pro vás další nálož. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě většinou zataženo, přehánky nebo déšť a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve středu pak oblačno, polojasno a později i skoro jasno, k tomu teploty od 24 do 27 stupňů. Jak bude víme, teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih.

počasí. Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě většinou zataženo, přehánky nebo déšť a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve středu pak oblačno, polojasno a později i skoro jasno. K tomu teploty od 24 do 27 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou úterní noc vám shodně napřeje Josef Pouda.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: počasí. Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě většinou zataženo, přehánky nebo déšť a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve středu pak oblačno, polojasno a později i skoro jasno, k tomu teploty od 24 do 27 stupňů. I pro poslední hodinku 7. července tu mám set skvělých hitů, které před půlnocí zvedají náladu. Mějte tedy krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jich.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro

Moravo máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 8.7. Po zbytek noci bude na Moravě většinou zataženo, přehánky nebo déšť a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve středu pak oblačno, polojasno a později skoro jasno, k tomu teploty od 24 do 27 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový přelom dalšího prázdninového týdne.

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih.